Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: jednu brusli a nádržku na přenosný žehličky.
1: Takže až někde potkáš týpka s jednou botou a bruslí na noze, tak máme pachatové.
0: Ale dneska ráno jsme vyzvídali, jestli vám někdo něco někdy ukradl.
2: Já jsem měl oktávku, přišel jsem k autu a auto kompletně bez světel. Xenony v háji, takže škoda asi okolo 50 tisíc na oktávce.
1: Mně všude zvláštně vždycky trpí ty auta, kámo.
0: Ale bráško, počkej, kde by auta? Tady v tom případě trpěl taky zloděj.
3: Jsem musel 3 měsíce bydlet v Hloubětíně na ubytovně. Tam bylo zvykem, že si dával plný koš prostě na chodbu a ty uklízečky, co tam byly, tak ti ho prostě vyměnili. Jsem měl starý roztrhlý trenýrky, obnošený tohle, tak jsem je taky vyhodil. Dal jsem ten koš samozřejmě ven, aby ho vynesli. Druhý den ráno se probudím. Koš normálně rozhrabošený a jediný, co zmizelo, tak ty zes***ní trenýrky.
1: Tak to je hnus, ale bacha, jsou zloději, co prostě jenom mají chutě, jo?
4: Chtěl jsem tam někde na lavičce bágl s řízkem, se všema věcma, byl tam ještě diskmen sluchátka, no a když jsme se tam vrátili zpátky, tak po ohledání místa činu jsem zjistil, že chybí jenom ten řízek.
0: Já si říkám, jestli to nebyl náhodou nějaký Krištof Švehlík, protože já jenom, že tady Krištof celý ráno brečel, že má hlad.
1: Ne, díky, ne, přitom to nejsem já, kdo z názvu vypadá, že má rád řízky.
0: Tu vole, počkej, tak pojď si to vyříkat ven a
1: no,
0: dáme
1: pojď,
0: to.
1: Pojď, jo, a my se slyšíme ven. Zase zítra, Spineři, jo, tak čus, pojď sem.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.

0: Jde ti odolat 5 hodin 56 minut, k tomu máme tu středu 9. září. Svátek má každá Daniela, takže každý Daniele, jedný do jednoho, přejeme všechno nejlepší.
1: No a každému u Rádia Spin přejeme krásný dobrý ráno.
0: Good morning. Za Majkem je Dominik, za Majkem je Krištof. My už jsme se tady jako off-air bavili o tom, že středa je takovej prostě den na nic. Jo? Dom říkal, že to je 2 dny od víkendu, 2 dny do víkendu, ale od toho jsme tu my, abychom to trošku zpříjemnili, že jo, Dominik?
1: Přesně tak, hele, já nevím, jak budu mít jako příjemnou středu, protože od té doby, co jsem vyrazil z baráku, tak se mi prostě v botě sundává ponožka, ty vole. Takže jakoby středa is the new pondělí pro mě, jakoby.
0: Orange is the new black. No dobrá, Dome, ponožky stranou, co dneska probereme, hele. Já tady mám takovou super zprávičku, teda ona není moc super, jo, ale povezem se na vlně drahých věcí a drahých merčů a půjde o Beyoncé.
1: Ježišmarja, mám rád drahý věci, ty jo. Akorát na ně nemám, ty vole, ale rád se na ně koukám. Každopádně já jsem tady pár dní zpátky mluvil o nejdražší klouzačce v Praze, tak dneska si řekneme o těch nejdražších lavičkách v Praze, protože i ty se brzo objeví.
0: No tak vidíš to, dneska taková vlna drahých věcí tady bude. To je paráda. No a krom toho samozřejmě poznávačka.
1: No a třeba taky Celebrity Voice Flip.
0: Mešápek.
1: Nebo třeba jeden na jednoho.
0: No a to všechno tady s náma na rádiu Spin hnedka po počasí.
1: Yes, sir.
0: Jdeme
1: tak co nás čeká venku?
0: No tyjo, já musím říct, že dneska jsem byl fakt milé překvapený, protože jsem vylezl v mikině a v teplákách a normálně tam je jako vedro celkem. Tam je 20 stupňů průměrná teplota, minimálně teda tady v Čechách 20 stupňů. Na Moravě je to trošičku míň, tam je něco málo kolem 16, Vysočina dokonce jenom 12 stupňů, ale co se nějakých denních maxim týče, tak ty by opět měli vyšplhat a pozor, zhruba na 25-26 stupňů, na Moravě až 30 znovu.
1: Akorát, když se tak na to koukám, tak ono v těch středních Čechách, kde je kolem těch 25, nebo respektive kde bude kolem těch 25, tak by mělo dneska taky celý den pršet.
0: Je to
1: tak. Je takový mínus na té středě, ale na druhou stranu můžete se jít schovat třeba na Afterwork do Prahy, který dneska bude takový malinký spoiler. Tak krásný dobrý ráno s tebou, Jedom a Krištof. Radio Spin.
2: BN. Peknú stredu. Slovenská speváčka Adéla vydala debutový album Prima. Novinka ponúka 11 trackov a nájdeš tam aj úspešný single 8 in LA, ktorý má na Spotify viac než 70 miliónov streamov. 23-ročná bratislavčanka na albume prepája pop s elektronikou a témami ženskosti či zraniteľnosti. Brno bude v piatok patriť českému rapu. Do Flety dorazia Dorian a Elboy so spoločnou koncertnou show, ktorá to odštartuje od 9. večer. Linda Nosková na US Open končí vo štvrťfinále. Svetovú jednotku Arinu Sabalenkovú potrápila v trojsetovej bitke. Nakoniec jej však podľahla 6-7, 6-3 a 6-7. Nosková tak medzi najlepšiu štvorku v New Yorku nepostúpila. Ja ti prejem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
0: Za necelou minutku máme 6 hodin ráno.
1: To je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: like Sophie. Dáváš si Rádio Spin, 6 hodin 4 minutky k tomu, s tebou je Krištof a Dominik. No a chvilku zpátky jsme týzovali, že dnešek se poveze na vlně drahých věcí. A já rovnou začnu, protože tady máme Beyoncé, všichni známe tuhle tu zpěvačku, že ano. No a ta při příležitosti 20. výročí alba B-Day a svých 40. pátých narozenin uvedla takovou limitku, takovou pikošku. Víš, co to je, Dome? Ančovičku. Kamaráde, ona uvedla na trh limitovanou dřevěnou krabici.
1: Limitovanou dřevěnou krabici.
0: A já jsem na to hleděl, teda čuměl, nebo jak se to říká tady česky. A říkám si, proč, pro boha, proč dřevěnou krabici? Borka normálně vydala tu krabici kvůli tomu, aby si se vystavil její vinily.
1: Počkej, takže jakože to je nějaká krabice.
0: To je úplně basic. Počkej, dřevěná krabice.
1: Basic dřevěná krabice. Fakt jakože tyhle to do toho jenom jako naskládáš, jakože to nemá ani zdísky, nic, jenom prostě dřevěná dubová krabice, ty vole, prostě jako z toho nejlevnějšího dřeva, na kterým je prostě jenom logo Beyoncé.
0: Ty kráso, ani nevím, jestli tam je to logo, to jsem neviděl. Nejlepší na tom je ta cena.
1: Jo, tak počkej, hele, za dubovou krabici.
0: Kolik bys tak dal, kolik bys byl ochotný vypláznout?
1: Já 5 kilo.
0: Tak přidej, kamaráde.
1: Tak tady to bude, ty vole, tak přidám 1 nulu.
0: No, přidej, kamaráde.
1: Tak přidáme ještě 1 nulu.
0: To už je moc. $948.01.
1: Takže to je kolik? 20 tisíc.
0: 20 tisíc. A víš proč?
1: To by on se zbláznila, ne?
0: Víš, proč to stojí tolik?
1: Ne.
0: To je datum jejího narození, že jo? Převedený do čísel. Takže kdyby jsi byl jako ultra fanoušek, tak si můžeš za 20 tisíc, co tak vyplázneš, koupit dřevěnou krabici od Beyoncé, aby ses vystavil její vinily.
1: Ještě s easter eggem prostě.
0: Ty kráso, jako to je crazy. Já jsem normálně tím přemýšlel, jak jsem to včera viděl, že když jsme v 7. třídě mývali takový ty pracovky, že jo?
1: Mm-hmm.
0: Jak tam různě vyřezáváš a děláš pilu.
1: No, jestli...
0: My jsme taky dělali dřevěný krabice. Mezi tím, co holky vedle ve třídě vařily nebo dělali nějaké pletení, tak my jsme dělali dřevěný krabice. Já kdybych u toho zůstal, kámo, já jsem milionář. Já bych normálně mohl dělat dubový krabice za $948.
1: Jako
0: každý měsíc bych dvě prodal, že jo? A bylo by to úplně komplet vyděláno, čau, vykešováno.
1: Hele, jako mohl bys, protože ty vole, jako co si budem povídat, ona truhlařina, ty vole, jako dobře placená práce. Ale to jsme připomněl, ty vole, že vždycky, když jsme byli po pracovkách, tak holky vedle měly kuchyňku a tam vařili. A my jsme tam vždycky po těch pracovkách naběhli s tím, že se prostě nažereme. A to byly takový blivajzy, že to se fakt žrát nedalo.

0: Posloucháš si Rádio Spin, s tebou je doma Krištof, máme něco málo kolem 7/4, 9. září. No a říkali jsme si, že už je potřeba do vás dát tu první poznávačku, to, na co se všichni těšíme, abychom zaktivovali mozek takhle hezky po ránu.
1: Zaktivovali mozek takhle při středě, hele, to si myslím, že jako je docela potřeba občas.
0: Je, kamaráde, zvlášť tu středu teda asi jo.
1: Ale já jsem si říkal, že dneska poznávačku udělám pravděpodobně asi pro všechny, kdo jste tady u Rádia Spin, naprosto jednoduchou.
0: Jo?
1: Já bych třeba v životě tu poznávačku nepoznal, protože já jsem dnešní film neviděl.
0: Jejo, vlastně to jsme řešili nedávno, že? Že ty jsi takový filmový barbar.
1: No, nejsem filmový barbar, ale konkrétně tohle to mi zrovna uniklo.
0: No dobře.
1: Hele, takhle, rozkoukal jsem to, ale po 20 minutách jsem začal scrollovat na telefonu, protože mě to prostě jako nechytalo.
0: Ježíš, ty jsi prostě už ta generace, která k tomu potřebuje, aby v pravém dolním rohu ještě jela nějaká hra,
1: ne,
0: že jo?
1: Já potřebuji fakt, aby se furt něco dělo v tom filmu, hele, jako v Marvelu, prostě rozumíš. Tyho?
0: Takže Spalovače mrtvou si nepouštěj, prosím tě.
1: Já už jsem ho viděl kdysi dávno. Tak jdeme se na to podívat, tady je první ukázka.
2: Zmizíš z tohohle města, hned teď. Když zmizíš, budeš zmizelej. Nebo tě zmizím já,
1: tyvo.
0: Kámo, tohle to má hlavně tak skvělý dubbing. Tehdy se sešla taková jako vlastně nesourodá partička lidí.
1: No ale zatím nic neprozrazuje.
0: Nebudu.
1: Vydržela, nech to teďka.
0: Jenom bych to chtěl ocenit, že jo?
1: Tak jo, tak ceníme. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej svoje tipy na to, co je v dnešní poznávačce za film.

0: Pokračujeme v poznávačce, tak to je hezky při středě 9. září, svátek slaví Daniela, tak ještě jednou přejeme všem Danielám všechno nejlepší. No a dneska tady hádáte jeden, vlastně asi tak jako můžu říct, hodně legendární a hodně dobrý film, i když teda opakuju, já jsem ho ještě neviděl, viděl jsem první 20 minut, zbytek dokoukám prostě někdy časem. Tak jdeme si pustit, jdeme si pustit ukázku, která tady zazněla pár minut zpátky.
1: Zmizíš z tohohle města, hned teď, když zmizíš. Budeš zmizelý, nebo tě zmizím já.
0: To kejknutí pozadí, ty vole. Asi tak nějak jako tuším, z čeho tam bylo teda.
2: Ne, je to fakt skvělá věc, kámo. Dokoukej to, prosím tě, už jenom kvůli těm všem hláškám, který v tom jsou.
0: Jo, tak já si prostě někdy vynahradím prostě celý odpoledne, abych si to pustil. Já jsi spokojený?
2: Já ti to takhle mimo vstupy, já takhle donesu projektor a tady na tenhle ten sloupeček, co tady máme, ti to pustím.
0: A to z toho nebudu nic mít, ale protože to bude jako bez zvuku třeba, nebo to nebudu vnímat, protože budu brát telefony, že jo, protože telefon ten se ještě od té doby, co jsme začali poznávačku, nezastavil.
2: Vidíte ho, samá výmluva ten člověk.
0: Tak, ukázka číslo 2.
3: No, tak to je žrádlo, to je žrádlo.
0: No a do třetice všeho dobrýho.
4: Hele, jak se ti líbí Trudy? Nemáš žádného kluka, nechceš si s ní vyrazit?
5: Která je Trudy? Ta s tím bordelem na ksichtě.
2: Ale cením, Dome, že i když jsi to neviděl, tak si vybral takový ty hlášky, které nejsou úplně na první dobrou známý. Fakt takový ty úplně, víš, z jedničky bych řekl, že to je ono, jako jsou trošku jiný.
0: Tak to paradox je, že to byly jediný hlášky, které byly na YouTube prostě. No.
2: Tak dávej vědět.

0: No a ono to skončilo. Rádio Svět ve tvých uších, Krištof a Dominik za Majkem. Jdeme se podívat na to, co v té dnešní poznávačce bylo, protože si myslím, že tohleto Dominik udělal fakt easy. Byť teda ten film neviděl, jo, pořád s tím trošku tady vnitřně bojuju a říkám si, Dome, prosím tě, jako podívej se na to. Tak vy očividně jste ten film viděli a není se čemu divit, je to fakt naprostá kultovka. Takže Dome. Máme tam nějaký správný odpovědi nebo nějaký špatný odpovědi?
1: Správný odpovědi máme, ale pro ty z vás, kdo jste si sedli k rádiu, až teďka tak jenom připomeneme pár ukázek, které tady zazněly.
2: No, tak to je žrádlo. To je žrádlo.
0: Jakou jinou ukázku bys mohl vybrat?
1: Já nevím, ty vole, jak vybral jsem, co YouTube nabízel.
3: Hele, jak se ti líbí Trudy? Nemáš žádnýho kluka, nechceš si s ní vyrazit?
4: Která je Trudy? Ta s tím bordelem na ksichtě.
0: Jako, ještě se trošku divím, že my dva, kteří se tady jako běžně bavíme off éter o jídle, že jsem nepustil tu ukázku s tím čtvrtlibrákem se sejrem, tyjo.
1: Ty vole, tak to na mě nevyskočila.
0: Škoda,
1: jako
0: škoda.
1: Říct,
0: no. Ale to je dobře, že to je taková legendární hláška, že to už by poznal úplně každý. Tak se pojďme podívat za váma.
1: Je to tak, začneme bombilní apce Rádia Spin a to umíry.
5: Dobré ráno, hele, tak to je Pulp Fiction.
0: Okay.
1: Tak dál tady Pulp Fiction, teda to se docela těžce vyslovuje takhle po ránu.
0: Pulp Fiction,
1: Pulp Fiction typovala taky Dara.
6: Ahoj, tady Dara, není to náhodou Pulp Fiction?
1: OK, my se jdeme podívat ještě na 210, 32, 30, 30, kam se dovolal Honza.
7: Pulp Fiction, historky z podsvětí.
1: Další Honza.
8: To je o film Pulp Fiction.
1: No ale jde vidět, že prostě Pulp Fiction tady dneska ráno jako vedlo úplně celou dobu, celou poznávačku.
9: To určitě historky z podsvětí Pulp Fiction.
1: No tak co, Krištofe?
0: Není potřeba to natahovat, samozřejmě, že je to Pulp Fiction. Kamaráde, úplně mě to ale namotivovalo, že bych se to Pulp Fiction dneska pustil, protože fakt, sorry, to je taková kultovka, to je taková legenda.
1: Jo,
0: jako,
1: tak ty vole.
0: Tolik ocenění, co to získalo, že jo, festival v Cannes, potom myslím, že cena newyorských filmových kritiků, do toho třeba už jenom ten rozpočet, to měl rozpočet 8 megadolarů a vydělalo to 300 megadolarů. Kámo.
1: Tak jsou lidi, co si to můžou dovolit do toho investovat prostě 8 mega, hele, Quentino, pravda, Tarantino, no. Ty vole, ten prostě do toho cpe, co může.
0: Quentine, no tak... prosím tě, nemáš 200 do pátku?
1: Radši 5 kilo, ty vole.
10: Už tenhle čtvrtek s

0: Spinovo, to posloucháš právě ty, Krištof a Dom s tebou na majku. Středa 9. září, svátek má Daniela, to jsem snad shrnul úplně všechno, co šlo. Dome, co pro nás máš?
1: Tak my pokračujeme v těch drahých věcech, protože Praze evidentně zbylo nějak moc peněz, protože nedávno se dostavila klouzačka na Dejvicích za 4 mega. Teďka se prosím pěkně kupují lavičky na náplavku za 5 milionů.
0: Tak ale lavičky na náplavce, to může být dobrý, ne?
1: Hele, jako 25 laviček za 5 mega, jakože brášku. Já vím, že to prostě musí někdo uříznout ten strom, někdo musí nakreslit plánek, to vypadá. Někdo to musí vytesat, natřít, odvíst, přimontovat, ale 25 dřevěných dubových laviček a ještě fakt naprosto odporných laviček, který prostě jsou jenom prakticky dřevěná kostka, stálo 5 milionů.
0: Kámo, já to vidím, ty jsi tady dal fotku.
1: Já jsem ti tam dal schválně fotku, ty vole, teď to je, co to je, ty vole?
0: A já vím, já jsem si to úplně přesně spojil. Víš, jak jsem říkal to o té Beyoncé?
1: No.
0: Tak myslím, že Praze zbyly prachy a nakoupili boxy od Beyoncé, kámo.
1: Jo, takže to evidentně dělal teda stejný člověk.
0: No, to jsou podle mě, to je přímo ten merch od Beyoncé. Do této lavičky si můžeš schovat ty vinily, že jo? A Praha si říkala, čemu to použijeme? Uděláme z toho lavičky.
1: Jo, přesně, ty vole, pojďme dát prostě ty vole krabice od Beyoncé tady ty vole na náplavku v Praze, protože si do ní můžeš schovat vinily, nebo třeba taky půl litr píva, ty vole.
0: Ale tak jsme světoví, že jo, taky to mohla být prostě nějaká prvoplánová lavička, nevím, Švejka, nebo ví, Jaromíra
1: Soukupa. Tak jako mohla to být normální, krásná lavička s opěradlem, na tomhle tom se ani neopřeš, kámo.
0: Jo,
1: ale
0: to nemá opěrku.
1: Nemá to opěrku, to je jenom kostka.
0: K čemu to je?
1: Já bych ti to řekl, ale byl bych zprostý.

0: Září, středa, svátek slaví dneska Daniela, ty přejeme všechno nejlepší. Dneska máme, nebo v tuhle chvíli máme 6 hodin 31 minut, tak jsem si to moc nepřipravil na to, jestli jsem chtěl začít.
1: No. Ne, to je v pohodě, já jsem říkal, co se ještě vyleze právě. 9. září, středa.
0: Já jsem totiž, ty vole, chtěl začít tím časem a já nevím proč, já jsem se prostě, ty vole, jako zaměřil na toho 9. září, ty vole.
1: Tak třeba je to datum, který s tebou nějak rezonuje.
0: No moc ne, ty vole, jenom jako jsem si říkal, ještě ty vole, v té hlavě jsem si říkal, hele, 9, dneska je takový jako hezký datum, ty vole.
1: No, takže, to by se možná Romanovi líbilo, ne? 9. září, kdyby bylo třeba 9.
0: Jemu se to bude líbit za 3 roky, protože to bude ještě 2029.
1: Chápu, to bude úplně andělský rok, kámo.
0: Každopádně my se jdeme podívat na to, jak teda ta středa 9. září bude vypadat. Aktuálně by mělo být venku nějakých 20 stupňů a taky polojasno. V Hradci v tuhleto chvíli počítejte s lehkýma přeháňkama. No a co se týče zbytku dnešního dne, tak počítejte s tím, že ve středních Čechách a na severu a na jihu se zatáhne, bude nějakou dobu pršet a pršet by mělo i tak trošičku kolem Jihlavy. Jinak na Moravě počítejte s tím, že by teploty měly být kolem 29. Huh. Ve středních Čechách by mělo být 25, což už je docela jako takový jako docela příjemný, možná i už dost zářivý počasí.
1: To je furt ještě na koupačku, že jo? Včera bylo taky vedro, tak to máte vyhřátý tu vodu.
0: Já nevím, jestli se chceš jako koupat v dešti. I když teba má to svoje.
1: To má strašný má vibe, kamaráde.
0: Je to pravda.
1: Ale v dešti rozhodně nechceš jezdit. Rychlá doprava na Radio Spin. Když se podívám na regiony, tak jediný, co mi tady svítí, tak je nehoda v ulici Náchodská, je to v Trutnově. A jedna taky v ulici, a teď to nesplést, Uploučnice v České Lípě. Jinak jsou regiony poměrně flash.
0: Dneska nám to jde, ale.
1: Dneska to půjde.
0: Já jsem říkal, že ta středa je divný den.
1: To prostě není středou, to je jazykem. Když se podívám na dálnice, tak tady mi nehoda svítí na D1, kilometr 66 ve směru Brno. Je to nějaká menší nehoda, tak či tak si tam počkáš momentálně nějakých 5 minut. Toť vše?
0: A OK, když se podíváme na Prahu, tak tady nabereš 4 minuty zdržení na Štěrbolský spojce směr na centrum. 4 minutky poskakuješ taky v Holešovičkách kvůli kreši, takže tam určitě dávej pozor, taky směr centrum. No a ještě jeden kreš hlásí aktuálně ulice Bubenská, ale tam je to bez zdržení, tam to evidentně nikdo dokázal šoupnout hezky pěkně na kraj silnice. Každopádně, kdybyste narazili na něco dalšího, tak dávejte vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla, nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.

0: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Na Rádio Spin pokračujeme ve Spin ránu, s tebou je Dom a taky Krištof.
1: Ahoj.
0: No a začíná hádanka Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno hádáte podle zamoteného hlasu nějakou známou osobnost. No tak já si myslím, že si můžeme pustit ten zamotaný hlas a jsem zvědavý, jestli vám to něco řekne.
1: Pojď na to. OK. Jako zní to mladě, ty jo.
0: Jako je docela mladý, to nabrůlá, takže 60 mu není.
1: No to bych tak tipnul. Kdo to může být?
0: No tak můžu vám napovědět, že dneska tady hádáte jednoho českýho zpěváka, ale ne rapera. Opravdu českýho zpěváka.
1: Čistě zpěvák, jo?
0: Čistě zpěvák.
1: A dáš to tam prosím ještě jedno?
0: To víš, že vám to dám ještě jednou.
1: Já asi vím.
0: No tak jo, tak
1: a já
0: si
1: řeknu,
0: Krištof,
1: takže
0: tak musíte
1: ve Voice Flipu je dneska...
0: No, jsi ready, tak 210, 32, 30,
2: 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin.
3: A řekneš mi to třeba ty.
2: Nikdy. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin tě čeká dvojitá nálož tracků z labelu Ty někdy. Polý Garant. Ideál. Se fakt milu rap. Rest. Než zazvoní náš gong. Boy Wonder. Matis. Dragi komický jak uragán. Hudební víkend s labelem Ty nikdy. Ty nikdy. Po celou sobotu a neděli.

0: Korektum utrum zmetku.
1: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
2: Dobrý ránko, máme něco málo kolem 6:45, s tebou je doma Krištof, no a v tuhle chvíli tady řešíme náš zamotaný hlas. Celebrity Voice Flip, je to úplně jednoduchý. Dom tady vybral jeden známý hlas, už prozradil, že by mělo jít o českýho zpěváka, jako fakt zpěváka, ne úplně repera. No a ten jeho hlas je tak trošku zamotaný, zamuflovaný a na tobě je poznat, kdo to teda vlastně je.
3: Je to tak, tak si ho připomeneme. Tak, máme tady nějaký tipy, takže začneme asi mobilní apce Rádia Spin, a to konkrétně u Honzy.
4: Ahoj, tady Honza, hele, možná je to úplná blbost, vůbec nejsem jistý, ale není to Tom Hardway.
3: No, je to blbost. Nebudeme lhát, jdeme se podívat taky za Market.
5: Ahoj, já si myslím, že je to Tomáš Klus.
3: Tomáš Klus je taky docela zajímavý tip, ale bohužel.
2: Ne, ne, ale musím říct, že jako na to jdete dobře, protože i Tomáš Klus, i Tom Hardway zní hodně mladě, že jo, jako po hlase.
3: To je pravda. Krištof našel, že tomuhle tomu zpěvákovi je 35 let, pokud se nepletu.
2: Je to tak.
3: No a můžeme říct, že je z jedné popové skupiny. A to ze skupiny, která se jmenuje Podle něčeho, co z tebe padá, když brečíš.
2: Jsem chtěl říct podle tělní tekutiny a ty jsi to úplně tyjo.
3: Tak to by si musel hodně vysoce specifikovat.
2: Jak se jmenuje naše skupina? Jmenujeme se Podle tělní tekutiny. Jsme skupina moč.
3: Ježišmada, tak čekal jsem, že z tebe vyleze něco horšího. Pojďme si to ještě jednou připomenout, no a zbytek hádání je na tobě.
1: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: Dáváš Rádio Spin a vzhledem k tomu, že máme něco málo před sedmou, taky tady s Dominikem odhalíme, kdo to teda byl v tom našem zamotaném hlase, protože trošku vás potrápil na začátku, ale pak jste to dali po nápovědě, musím vám to přiznat.
1: Ty už to takhle propálo, že to dali, jo?
0: Jo,
1: ty
0: rovnou.
1: Vole. No tak jo, hele, tak my si to připomeneme. No a napověděli jsme vám, že jde dneska o zpěváka, který je ze skupiny, která se jmenuje podle něčeho, co z tebe padá, když brečíš. To znamená, že už asi tušíš, že z tebe padají slzy v tu chvíli, nebo třeba taky nudle, ale skupina nudle neexistuje. Existuje skupina Slza. Tak se pojďme podívat na to, kdo je teda podle vás zpěvák skupiny Slza.
2: Čau, nebude to náhodou Petr Lexa?
1: Petr Lexa, toho tady hádal taky Boban.
3: Ale co se týče celebrity Voice Flipu, tak to bude náš bývalý youtuber Hogi. Ale já z Petr Lexa.
1: A ok, tak to máme tady i takhle z historií, hezky no. Pěkně, jdeme i za Štrudlikem.
4: Já si myslím, že by to mohl být Petr Lexa.
1: Pajky.
5: Pena je Cuka, zpěvák je Petr Lexa.
1: A na závěr třeba taky Jirka.
6: Ale já si myslím, že to je to Petr Lexa.
1: Tak já si myslím, že dneska už asi nemusíme vůbec nic napínat, protože opravdu to byl Petr Lexa ze skupiny Slza.
7: Vím, že ve tvým náručí ztrácím hutu záruční.
1: Legendární song. Mimochodem mám takový pocit, že na YouTube mají na tomhletom tracku zhruba tak nějakých 27 milionů. A pamatuju si na jeden rozhovor, kdy Petr Lexa říkal, že se jim tenkrát z nějakýho důvodu stalo, že prostě tam měli spoustu, ale spoustu uživatelů, kteří na to koukali z Indie. Že se tenhle ten track stal fakt jako virální v Indii, ale máme ještě jedno zákulisní info. Máme info, že Petr Lexa teďka vydával video o tom, že vlastně krom toho, že je zpěvák, tak je taky youtuber, editor.
0: Ano.
1: No a jako editor, tak dělá spoustu videí normálně pro český rapery a velice úzce spolupracuje třeba s Robinem Zutem, což mi přišlo hodně ústý.
0: Je to tak, dejte si to, je to strašně zvláštní, třeba takový ten cover, kde je, myslím, že to je Robin Zut a Viktor Šín a za nima jsou ty Lampiony, pokud si vybavíte.
1: Jo.
0: Je to track Sezóna?
1: Myslím si, že jo.
0: Myslím, tak přesně k tomu dělal, že jo, Hogi alias Petr Lexa, tady tenhle ten artwork, takže zajímavý propojení tady popu a rapu.
1: Tam mi přijde hrozně ústí, že prostě český rapeři zaměstnávají tyhle popový český zpěváky.
0: Jo, no.
1: Jako je to geniální.
8: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.

0: Radio Spin, Spin ráno, 6 hodin a taky 56 minut. K tomu ty posloucháš Krištofa a doma.
1: Ahoj.
0: No a prosím vás, já jsem tady pár minut zpátky vás trošičku mystifikoval. Já si vám řekl, že prostě Petr Lexa se skupinou Saza, že měli prostě 27 milionů na jednom tracku kvůli tomu, že se ten track dostal, nebo ten videoklip dostal do Indie. Tak prosím vás, byl to jiný track.
1: Normálně byl to hoax, ale skoro pravdivý, jo. Já jsem to Dominikovi řekl hnedka potom, já jsem to nechtěl skákat. Už jste nás na to upozornili i vy, ale je to tak, že tady těch asi 200 milionů, nebo kolik to je, 172 milionů, tak mají na písničce Katarze, a to z jednoho prostého důvodu, protože to tehdy kdysi dávno bouklo v Indii, kde mají zabanovaný určitý stránky, jo, na který třeba občas někdo možná z nás chodí, jo, a z nás sama různé celebrity, jako je Lady Di. A
0: Jaký stránky?
1: Myslím, že to je takové to, čekaj, jak se to jmenovalo, to bylo s tou kukuřicí, že jo, Cornhub.
0: Hezky bruslíš, ty. No.
1: Tak jenom uvádíme na správnou míru, že to bylo teda kvůli tomu, že tam ty stránky jsou zabanovaný, jo, jo. A tenhle ten klip není ani tak moc lehtivý, prostě je to takový artovější klip, no a Indové hold objevili tady tohleto a je tam spoustu i indických komentářů.
0: A já jsem se tak jako hold prostě jednou za časem se spletnul, no tak
1: to je v pohodě,
0: omluvuju.
1: Jinak si neomylný dome, prosím
0: přesně
1: tě.
0: Přesně tak, jsem taky jenom člověk. Tak jak bude venku?
1: No tak prosím tě, když se na to dívám, tak ta teplota nám pomaličku, ale jestli začala klesat, z doby jakýho důvodu. Protože ještě hoďku zpátky bylo průměrně 20 stupňů. Teďka máme nějakých 18 stupňů. A asi bych si tady i rozkliknul radar, protože pokud právě vstáváš, říkáš si, mám si vzít deštník, nemám. Hele, pokud jsi z Libereckého kraje, pokud jsi z Hradce, nebo pokud jsi z Středočeského kraje, respektive z východu Středočeského kraje, to je krkolomný označení, tak si ten deštník asi vem, protože ten mráček se tam tak jako žene.
0: Z Východočeského kraje?
1: Ne, jestli si
0: z východu
1: Středočeského kraje.
0: Z východu Středočeského kraje.
1: No prostě chápeš,
0: jo,
1: pokud právě
0: já to
1: stáváš
0: chápu,
1: v Kolíně
0: jako
1: nebo v Kutné Hoře.
0: To dobře, v pohodě, já jsem slyšel jenom z východu Českého kraje. Tak
1: ne.
0: Hezky jsi to řekl, no tak jo. Hele,
1: děkuju.
0: Tak užívejte středu a my pokračujeme ve Spin ránu. Spin rádio.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: středa 9. září, ty si dáváš Radio Spin, s tebou doma Krištof a Domečku, co já to tady čtu?
1: No co ty to tady čteš, ale
0: fabulace takhle. Jana Špačka.
1: Fabulace Jana Špačka, já věřím tomu, že tohle toho týpečka znáte úplně všichni.
0: Znám
1: to. Je takový prostě mladý týpek, kdo ho neznáte, tak je to frajer, který tvořil content na YouTube, že prostě troloval politiky. Vlastně o ničem jiném to úplně nebylo, on je takový trošičku divno člověk, ale hele, dostaňme se k jádru pudla, jo.
0: Aha.
1: Tenhle ten týpek si prostě teďka stěžoval, že ho Česmír Strakatý nikdy nepoznal do svýho podcastu. Aha. Ačkoliv je to prostě člověk, který by se tam docela hodil, že jo, na rozhovor. Přece jenom mu pod rukama prošlo spoustu lidí. Každopádně se tak jako naštval a udělal reelsko o tom, že vzal prostě nějakýho herce. Toho herce poholil, udělal mu fejkovou kérku. Udělal z něj normálně fejkový Česmíra Strakatýho. Udělal duplikaci Česmírova studia, takže normálně natočil jakože podcast s Česmírem Strakatým, ale ve chvíli, kdy prostě jako už měl něco natočeného a něco dal ven, tak potom prostě úplně jednoduše dal ven, že to prostě je hoax. Dal ven, že prostě si najal herce, aha, ale k tomu celému ten týpek vlastně napsal, že to je jenom špička ledovce, ty vole, jako toho, co nás čeká. A mám takový pocit, že už v neděli se dozvíme víc, že já jsem jako mega zvědavej, co si prostě na nás fabulace Jana Špačka připravil.
0: Já se na něho taky těším teda. Já jsem se na to podíval až teďka na to video, co tam hodil s tím fejkovým Česmírem, kámo, ale fakt jak je mu ještě podobný, jak má ještě tu kérku na tom krku. Takový jako Česmír jednobarevný, ty krásy. A ne Strakatý.
1: Jako Česmír, kdyby začal chodit do solárka trošičku, no. Přesně. Každopádně, mě to připomíná jednu věc. Mě to připomíná, že já jsem ještě třeba nikdy nebyl ve Spintalku, víš co?
0: A vidíš to? Napravíme, ne?
1: Já jsem si říkal, že mám naproti sebe takovýho jednoho mladýho šikovného herce.
0: Aha.
1: Jestli by si nechtěl, Krištofe, třeba napodobit Romana.
0: No dobře, počkej, tak já něco, dej mi písničku,
1: tak jo,
0: dej mi si jednoho Iza.
1: Písničku a po písnice teda uvidíme, jestli Krištof dokáže napodobit Romana. Já jsem mega zvědavý, jestli si tady uděláme třeba takhle náš jako ranní Spintalk.
0: No, pojďme. Yeah.

0: Zadudní bejt.
1: Pár minut zpátky jsme tady na Rádiu Spin se s Krištofem bavili o tom, že fabulace Jana Špačka tak nafejkoval prostě podcast Česmíra Strakatýho, protože se urazil, že ještě nikdy nebyl prostě v podcastu od Česmíra. A já
2: Dominik,
1: jsem si říkal...
2: Ano. Dominik se prostě urazil, že nebyl ještě nikdy ve Spin Talku. Je to úplně jednoduchá korelace tady v tomhletom.
1: Takže úplně stejně, jako si Jan Špaček najal prostě fejkovýho herce, který dělal Česmíra, já jsem si najal fejkovýho, nebo pravýho herce, který ale bude parodovat Romana.
2: Hele, zkusme, jo? Já bych udělal takový menší úvod. Všichni známe, jak vždycky Roman teasuje, že jo, tady občas, když posloucháš Radio Spin, tak do playlistu ti hodí nějaký teaser na to, co tě vlastně čeká večer v tom Spin Talku. Podle mě to zní nějak takhle. Počkej, stáhni mi podklad.
1: Jasně. Je to tvoje.
2: Hostem dnešního Spin Talku bude Dominik Musil. Probereme jeho postoj k občanský válce v Jižním Súdánu a taky proč má radši perníčky než vanilkový rohlíčky. Těší se na tebe, Roman Jakub.
1: Ty mám vlastně, jako, hele, je to docela důvěryhodný, tyhle, mě by hrozně zajímalo, jak to potom zní venku, tyhle, to si potom pustíme, ale...
2: Schválně, no.
1: Víte co, ale tímhle tím jsme se dostali k dnešnímu tématu, a sice to, že jsme si prostě vymysleli, že byste mohli parodovat moderátory Rádia Spin. A je jo. úplně jedno, jestli to bude Roman, jestli to budu já, Krištof, Jirka, Mára, Vicky, kdokoliv. Fantazii se meze nekladou, takže... 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Pojďte zkusit dneska ráno parodovat moderátory Rádia Spin.
2: Kamo, a jestli někdo z vás naparoduje DJ Devkoma, tak budu úplně v sedmém nebi, ale...

0: the shape of you. Vicky tady s tebou, ty posloucháš Radia Spin, s tebou je Vicky, no a my se pomalinku, ale jistě blížíme dál dnešním Spin ránu. No a se mnou už je tady ve studiu Maty, čau.
1: Ahoj, zdravím všechny spinners, čau, doufám, že se máte dobře, kámo.
0: No tak, jak se máš ty, Maty, jak se vyspal, jaký máš rád?

0: Kámo, to jako bude zajímavý, no.
1: Prosím vás, my jsme se fakt jako nezbláznili, ale řekli jsme se i, že vám ukážeme, jak by to dneska ráno mohlo vypadat, pokud budete chtít parodovat moderátory Radia Spen. A já myslím, že jsme se do toho docela vžili, ne?
0: Jo, jo, pojď se do toho vžít taky, 210, 32, 30, 30, protože kdyby tady stál Roman, víte, co by vám řekl? Tak pojďte, pro boha, pojďte!

0: Radio Spin s tebou, Maty, víš co? Do toho tady máme Dominika a ty posloucháš Radio Spin. Spin ráno, kde dneska řešíme super téma, protože jsme vám dali takovou velkou zbraň, víš co? Ty nás totiž můžeš parodovat, brášku.
1: No a samozřejmě je potřeba si to užít, jo? Protože kde jindy můžeš prostě jako zkusit moderovat na Radio Spin a ještě přesně tak jako moderátoři Radio Spin. Takže hele, pojďme se podívat za Michalem. Michal vám ukáže, jak to prostě může vypadat.
2: Pojď. Ráno, Spineři. Máme 5 hodin a 58 minut. A od Vajku vás zdraví Krištof a Benedikt. Přeji vám dobré ráno. Good morning.
0: Mně se líbí, jak tam ten Vajko dá ještě ten jingle toho good morning. Ale přemýšlím, koho z nás dvou paroduje. A mám takový jako blbý pocit, že jsem to já.
1: No tak hele, ještě, že to nejsem já, ale hele, třeba se ještě někdo chytne. A třeba někdo zkusí parodovat i mě. Ale to uvidíme v následujících několika minutách. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Nebojte se nás parodovat, my to zkusneme.
0: Hele, já si myslím, že parodovat Dominika je úplně jednoduchý. Jo. Prostě jenom takhle vezmeš tu apku a zandáš tam. Zavolejte na naše číslo 210 32 30 30.
1: Prostě jako po mně se v tom vozí prostě celý rádi.

0: přečtu DPH.
1: 7 hodin, 28 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a Dom. No a dneska tady parodujete nás, všechny moderátory Radio Spin. A musím říct, že se to začíná docela rozjíždět, protože dalšího, vlastně jako neúplně moderátora, ale jednoho takového šikovného DJ, který tady s váma tráví pátky, bychom tady měli od Romana.
2: Krásné ráno, Dome, Krištofe, Spinner se tady Roman. Tak hele, Krištofe, challenge accepted, jo?
3: Jo!
2: Já jsem včera málo spal, ale připravoval jsem si to, jo, takže dneska tam bude hodně drum and bass, jo, nějaký old school, jako si jakovej čelíček na dnešek, jo.
3: Kámo, ale to je skvělý, jak prostě fakt, víš co, k té parodii ti stačí třeba jenom to, nemusíš vůbec umět hlasy, tobě fakt jenom stačí znát ty fráze, který ten člověk používá, že jo. Prostě u tebe bych tě fakt parodoval jenom tím, že neumíš říkat ř.
1: No ježišmarja, tak občas prostě klopítnu, no.
3: No a fakt to jako vyloženě stačí, že jo, není to nikdy o hlase, je to fakt jenom o tom, co říkají a udělá si srandu z těch jako zaužívaných frází, což já doufám teda, že žádnou nemám.
1: No ale já mám, já vím,
3: jo.
1: Já vím. Radio Spin ve tvých uších. Třeba to seš ty, kámo, úplně totálně, ale.
3: Radio Spin ve tvých uších, Krištof a Dom za Majkem. No jasně, no. Ne, tak počkej, já budu samozřejmě mluvit svým normálním hlasem, protože to všechno tady je do maska, Spinneři. Takhle, tohle to je můj reálný hlas, takže pokud chcete sparodovat, tak mluvím normálně tady dole.
1: Přesně. Syndrom červeného světla funguje vždycky.
3: Je to tak. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme v regionech. Já budu fakt už celou dobu mluvit takhle, protože takhle opravdu mluvím. No a musím říct, že regiony vypadají poměrně fresh. Jediný, co tu vidím, tak je Český Těšín, jedna nehoda v ulici Záplotí. To je jinak úplně všechno. Když se přesunu na dálnice, tak tady vidím, že D8, exit číslo 1, tam taky proběhla nehoda a momentálně se tam zdržíš nějakých 5 až 10 minut. Další nehodu mi tady hlásí D1, kilometr 311 ve směru Ostrava.
1: Tak, koukneme se taky na to, jak to vypadá v Praze. Aktuálně počítej s krešem na pražském okruhu a to v okolí Zličína, nebo respektive mezi Chrášťanama a Zličínem, protože tam se bourá docela dost, to tam poskakuje. Další kreš hlásí znova pražský okruh a to v okolí Barandova, takže i tam dávej pozor. No a v Praze se bourá dál, a to konkrétně v ulici Bubenská a se zdržením počítej v Olešovičkách, na Štěrbovský spojce a taky na Brandňáku, a na Brandňáku se mimochodem bourá taky.
3: No a kdyby cokoliv, tak dávej vědět 210 32 30 30. Jirka. Peace!
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
4: Spin Radio.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. www.sanocaves.cz.
6: Hillbilly krev, rvám se jak lev, po nohy v bažině, v hlubokém lese, kde neslyší nikdo můj zoufalej řev, ten zmatený svět, pod nohama květ, roste tak tiše.

0: 7:36, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a Krištof. No a pár minut zpátky jsme tady otevřeli dnešní téma, a sice to, že nás všechny moderátory Radio Spin můžete prostě dneska zkusit parodovat.
1: Kámo, já už jsem naštvaný normálně, tam začaly chodit hlasovky, které mám pocit, že parodujou jenom mě.
0: To nevadí, ale já se tam určitě časem objevím taky, ale nejdřív se jdeme podívat za Rudou, protože ten se rozhodl, že zkusí třeba Jirku.
2: Dobré ráno, nevím, jestli umím úplně parodovat celý věty, ale zkusím. Jirka a Radio Spin,
1: ale jo, to je přesně jo, je to ono, tam, že jo? To je přesně ono, prostě fakt ti stačí ta jedna zaužívaná fráze a to si tam dosadíš ten hlas najednou a fakt Rudo, klobouk dolů, že to je přesně ono, že jo? Jirko, jakmile se řekne Jirka, já si představím toho vyčilovaného týpka, jak sem potom přijde, řekne nám ty novinky, takže v hitparádě máme dneska Buku, to je taková novinka, on tak Jirka hodně prodlužuje, že jo, ty věty potom na konci, jako mi nejde do té tečky. A potom přesně, jakmile se tady, jsem tady třeba byl na zaučení, tak já jsem tady býval s Márou Flutkou, ne? A on se takhle vždycky střídával s Jirkou a vždycky si nejvíc si pamatuju o toho Jirky, vždycky přišel, že jo, předal mu to a na konci vždycky zandal to. OK, tohle bylo Radio Spin, Jirka, peace!
0: Jo,
1: přesně.
0: A to je prostě taková jako signature hláška. Já jsem zvědavý, jaký další hlášky nebo jaký parodie tady vyštracháte dál. Takže dávejte vidět na 210, 32, 30, 30. No a my to tady za pár minut společně rozjedeme dál, protože tady ještě nějaký parodie samozřejmě jo. Máme schovaný.

0: kází, protože Česmír Strakatýho ještě nepozval do podcastu, no a tak se týpek trošku naštval. Udělal si vlastního Česmíra Strakatýho, dal si herce, nalíčil ho, dal mu kérku a tak hezky to sparodoval. No a nás tady napadlo, že byste si mohli takovou parodii zkusit i vy a sparodovat třeba mě, nebo Dominika, nebo kohokoliv tady na rádiu spíne nás tu spousta, Zuzka, Maty, nebo třeba Mára, prostě kdokoliv vás napadne. Ježíš, a musím říct, vás, že jsem naštvaný, kámo, protože tam začaly chodit hlasovky, které jako zní jako já. A vlastně vůbec nezním, že takhle fakt nezním, kámo.
1: No hele, to je otázka, že tak takhle tě prostě vnímá bajky.
2: Dobré ráno, Radio Spin, ze tvých uší, zdraví vás Krištof a Dominik. Kámo. Dneska se podíváme, jak bylo ve světě. Co na to říkáš, Dome?
3: No, je to skvělý, ale mohlo by být líp.
2: No tak to je super, tak si pojďme pustit další písničku.
0: Kámo, takhle nemluvím! Tohle to není můj hlas, to není pravda vůbec žádná, si vymýšlíte všichni.
1: Tak já si myslím, že teďka jste úplně dohnal dokonalosti, ne! Ale prosím vás, já strašně potřebuju dneska od někoho slyšet Vicky a potřebuju od někoho slyšet Zuzku, ty vole.
0: Prosím.
1: Protože, tak jako prosím na kolenou, pojďte někdo dát dohromady Vicky a Zuzku. Jestli se tohle to stane, tak to bude jeden z nejvíc legendary momentů, ty vole, jako tady na rádiu Spin prostě.
0: Přesně, pojďte to udělat, hlavně spravíte mi tím náladu, jako sorry, pajky, co pajzí takhle, jako nějaký medvěd od kolí.

0: 3:45 ráno, ty posloucháš Radio Spin doma s Krištofem, taky Spin ráno, ve kterým dneska parodujete, co?
1: Ty posloucháš Radio Spin doma

0: Krištofem. Takže to znamená, že teďka ty, co posloucháš, tak si doma a posloucháš mě.
1: No tak co, třeba jo? Nebo třeba posloucháš doma a vedle sebe máš Krištofa. Tak to taky může být specifikovaný.
0: Ty kráso, ty máš skvělý jméno a ty vtipy, to je geniální. Dom.
1: Jakoby mám kámo, ale ty vole, jakože, co my jsme vymýšleli tenkrát s kámošem, ty vole, takhle jako po dlouhých zimních večerech, ty vole. To vyprávím tím éter. Každopádně dneska tady parodujete moderátory Rádia Spin a vlastně jako všechny, jo. Už jsme tady měli třeba Jirku.
2: Dobré ráno, nevím, jestli umím úplně parodovat celý věty, ale zkusím. Jirka a Rádio Spin,
0: peace! No, to je skvělý.
1: Ale rozhodli jste se taky, že budete parodovat nás, i když jsme teda tak jako trošičku jsme škemrali, abyste parodovali Vicky nebo Zuzku, tak prostě jako třeba takový Ládis.
0: Tam někdo další z nás dělá srandu, jo, teď.
1: Jo, Ládis.
0: Já jsem se chtěl zasmát všem ostatním moderátorům, jak jsou úplně průzrační a jak je napodobíš. A místo toho napodobujete nás dva?
1: Prostě stává se.
3: Ladíš Rádio Spin s Krištofem a Domem a dáme si za chvíli mashupek.
4: S Milošem Zemanem a jeho oblíbenou becherovkou.
1: Jakože, hele, Miloš Zeman jsem přišel úplně random, teda.
0: Ne, ten je skvělý náhodou, kdyby tady Zeman moderoval. Ale kámo, proč mám zase pocit, že je to na mě, jako?
1: Ty prostě jsi zase výrazný.
0: On tam zandal nějakou moravštinu, já jsem to slyšel.
1: Jako bylo to tam trošku čupu cítit.
0: Víš co, ale, na to kašnu,
1: ale
0: já začnu mluvit takhle.
1: Já jsem prostě si říkal, že třeba bych chtěl dneska ráno slyšet Romana. Nebo právě tu Vicky se Zuzkou, ale zatím tady mám jenom nás, zatím tady máme jenom Jirku. Tak pojďte se prostě ještě vžít do ostatních moderátorů Rádia Spin a já doufám, že prostě ještě tady nějaký moderátory vyhrabeme. Dávejte vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou je Dominik a Krištof. Pojďme si na chvilku odpočinout od všech možných parodií. Byť se nám tady teďka děje to, že nám chodí super voiceovky, který si pustíme hnedka po startu nový hočky. My se jdeme přesunout na Mashup, který tu ještě dneska nebyl, který namíchal Dom a který je trošku specifický, ale ještě bych neříkal čím.
2: No, on není úplně jako 100% specifický tím, co myslíš. Je tam jedna taková věc, která je trošičku bokem, ale to nevadí, ona to je taková hezká výplňovka. Tak pojďme si ten Mashup poslechnout.
1: Ty kráso. To jsi byl ty nebo já?
2: To jsi byl ty.
1: Jo,
2: ale
1: pardon.
2: Je to takový jako malinko bordel, nebudeme lhát, ale věřím tomu, že když si to poslechnete po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý, po šestý, tak to prostě začne padat ven. Tak jdeme na to, hele, ještě jednou Mashup a vy potom můžete začít hádat.
1: Jo, to je hrozný šapito, to je cirkus Humberto tady tohle.

0: Mashup. Hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin, máme 7 hodin a taky 54 minut. K tomu s tebou ideál Dom a taky Krištof a my pokračujeme v dnešním mashupu.
1: Upřímně, kdyby se teďka kastoval nový Flash normálně od DCčka, tak my dva bychom to podle mě vyhráli, protože s takovou rychlostí, jakou jsme se chopili toho majku, já jsem tady skočil od těch voiceovek, Dominik skočil od stříhání a všeho a jenom slyšíme to mashup a všichni Radio Spin.
0: Jo, ale tohle to je prostě věc, kterou ty lidi prostě jako u toho rádia nevidí, víš a co? Takže my si myslí, že tady prostě sedíme, povídáme si, pak jako v klídečku si takhle položíme ten hrnek s tím kafem, zapneme ty mikrofony a jdem vůbec, tyhle, tady se toho děje randál, že jo?
1: Strašně.
0: No tak jo, hele, pojďme si ten mashup připomenout.
1: Kamo, to není ani cirkus Humberto, ten má je cirkus Puberto, podle
0: no
1: mě tady
0: počkej,
1: tohle.
0: No počkej, ono se to začne třídit, protože máme tady Filipa a Filip už má jeden tip.
1: Jo.
2: Čau, tak já tam slyším z filmu Auta, jak tam usne ten kamion a oni si s ním přihrávají ze strany na stranu a pak ho tam pošlou na ty svodidla.
0: Mně se líbí, jak úplně i detailně popsal tu scénu, prostě Filipe.
1: Očividně znalec.
0: Je to tak?
3: Spojlíku, dávím pacha, vole!
0: No ale co tam je dál, hele, teď se to začne rozbíjet, teď se to začne odfiltrovávat, vy už víte, že tam jsou prostě auta, ale co je to dalšího, to dávejte vědět dál na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: právě teď.
1: No, aby toho takhle ještě nebylo na závěr hodinky málo, protože máme 7 hodin a 56 minut, tak si řekneme taky, jak bude venku. Aktuálně by mělo být nějakých 18 až 20 stupňů v průměru po celé České republice. Venku pole, snou místa, teda taky déšť, nebo respektive přehánka, konkrétně třeba tady v Borový Ladě někde na Juček. Ale potom třeba taky v Hradci Králové v tuhle tu chvíli prostě jako prší, oprchává.
2: Borec prostě zdisoval Borovou Ladu tady.
1: Já ne, tak jako tady na mě vyskočila prostě Borová Lada, já jsem tam nikdy nebyl, ani jsem nevěděl, že to existuje. A najednou koukám, že tam prší, tak to musím říct, ne?
2: Ale takhle, kdybyste to chtěli úplně přesně, jo, tak deštníky si určitě vemte, pokud jste z Královéhradeckého kraje, z Pardubického kraje, z Vysočiny a nebo z Jihu Čech, protože tam jsou momentálně dešťové přehánky celkem obvyklý.
1: No, tak jo, tak takhle to bude vypadat dneska, jenom počítejte s tím, že bude 25 maximálně.
3: Nemůžem za to, že vidím svět, koho nevidíš ty. To znamená, že já jsem pre tebou, keď mi chceš nakopat rýť. Nemůžem za to, že vidím svět, koho nevidíš ty. Jsme najlepšie, čo táto

0: Tailspin ve tvých uších. Krištof Adam s tebou. Máme tu středu 9. září a svátek mají Danieli, takže všem dali nám, dajinkám. Všechno nejlepší.
1: Dali nám Daniela.
0: Já mám kamarádku, ona se jmenuje Daniela a ona moc nemusí, když se jí říká Danielo, takže jí říkáme buď to, já jí říkám buď to Dálino, anebo Dájinko.
1: Dálino, tak Dálino je skvělý.
0: A nebo Blonsko jí říkám.
1: Já doufám, že až bude Roman příště teda jako do CNNka, takže prostě jako řekne prostě Daniele Revaj Dálinko. Jakože jestli tohleto Roman dá, tyva, tak já mu dám snad tyva 2 kila, kámo.
0: No a počkej, který Roman? Protože my tady s Dominikem řešíme takový super téma. Napadlo nás, že byste si mohli zkusit parodovat všechny možný moderátory Rádia Spin. Všechny, co tu máme. No a někdo z vás byl velmi prozíravej a rozhodl se, že nám toho Romana tady nahradí.
1: Přesně tak, na našeho milovaného OG jste samozřejmě nezapomněli.
2: Kluci, buďte na ty spinery hodný. Jinak budu muset jít dolů a pak se vám to promítne ve faktuře.
1: Ježiši Kriste.
0: Rudo, skvělý.
1: Tak jo, Honzo.
3: Vážení přátelé, tak to sklidníme, ano. Dominiku, ty si běž dožrat to svoje žrádlo. A prosím vás pěkně, já mám pro vás takový příběh. Já jel dneska ráno do práce tramvají 7. Seděla tam prostě taková paní v tramvaji a strašně smrděla. Tak jsem si říkal, že dnešní téma mi mohl být smrad. Čau.
0: To je skvělý.
1: Hele, jakoby, jak můžeš být víc Roman než sám Roman, ty vole, já to nechápu.
0: No právě, jako fakt ještě, a říkám zase, je to o těch slovech, to ani není o tom napodobit ten hlas, to je fakt o tom jenom vychytat to, co říká. A jak mi řekneš, že Roman jezdí 7, tak si myslím, že máš vymalováno.
1: Jako tady to bylo jako 100% prostě. Jako 7 a podepsání na faktuře, to si myslím, že je prostě Romanova klasika.

0: nebo lež.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof a Dominik, který tady málem schodil celou obří cedulu Radio Spin.
2: To se prostě stává občas. No,
1: ty ses do toho tak opřel, do toho Eminema, prostě až to za tebou úplně zadunělo, podle mě.
2: Miluji Eminema prostě, jako hele, a myslím si, že Radio Spin to málem poznalo.
1: Je to tak.
2: Tak ale... jo, co bude dnešním tématem, Krištofe?
1: To by tě zajímalo, co?
2: No to by mě sakra zajímalo.
1: No tak já ti to řeknu, dobře. Hele, napadlo mě to úplně jednoduše, včera jsem byl na bytě, ne, volal jsem s kamarádkou a vletěla mi normálně do pokoje včelka.
2: Mája.
1: Jo, včelka Mája, každé ráno přilétá až k nám, naše kamarádka včelka Mája. Já jí strašně závidím, kámo, jako ta výška, z který ona vidí svět. Ne, promiň, už končím. Ale...
2: Máme jí co závidět?
3: Jo. Výšku, z které vidí svět. Mája, včelka Mája.
1: Pardon, to byl Šrek. No, ale kamarádka mi říkala, ať ti zaplásnu, ať ti ukončím trápení. Já říkám, ne, pro boha. A měl jsem jako tolik taktu a tolik etiky, že jsem ji normálně vzal do ruk a normálně jsem jí ty 4 patra odnesl až dolů prostě na trávu, abych ji nevyhazoval jen tak z okna, že jsem neviděl, jestli může létat. A říkal jsem si, že dnešní téma budou včelky.
2: Tak to je hezký, no.
1: Takže nějakýho včelaře bychom potřebovali, co?
2: Hele, uvidíme, jestli se nějaký včelař dovolá. Jestli se nám dovolá včelař, prosím vás, přineste nám med do rádia, protože já potřebuju si dělat takhle už za chvilku čajičky, aby mi neodpadly hlasivky, jo? Ale... Začínáme za 3 minutky, tak volejte.
0: Prostor

0: jako bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nesl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Tak co ty včelaři, hele, myslíš si, že se dovolal někdo, kdo rozumí včelám?
2: Já doufám, že nějakýho včeličkáře bychom tu mít mohli.
1: No tak to máme. Máme tady Gumu, Gumočus.
3: Čau, tady Guma.
2: Nazdár.
1: Starec, hele Gumo, tak jak ty jsi na tom se včelama?
3: Ale já s ním mám společný jenom to píchání, tak nevím.
2: Jo, okej. Já, že zálibu v medu, no, tak nevadí.
3: Jo, taky vlastně dávám svého do čeho, jsem zapomněl říct.
2: Ano, tím jsme samozřejmě velmi family friendly chtěli říct, že Gumiš je tatér, že jo, a takhle píchá
3: ano,
2: lidi, že jo.
3: Ano, no tak jak jinak, tak včelky píchají do kůže, ne, no.
2: Právě. Tak jo, kluci, no. Pojďme na to. No. První statement zní. Včelí královna může žít až o 2 roky déle než obyčejné dělnice.
1: No.
3: No, no.
1: Já bych řekl, že královna umírá první, ne?
3: Ty vás koukal moc asi na to, na nějaký filmy středověký, nevím.
1: Já nevím, jestli jako přežije dělnice, i když teba, ona je větší, no. Možná právě proto, že je větší, no.
3: Ale ne, počkej, ne, protože oni si přece vždycky to vypěstují nějakou novou, možná, ne? Nebo jak to je?
1: No právě, jako oni se rojí docela často, ne? Tak já si myslím,
3: tak,
1: že...
3: Tak dáme, že míň, ne?
1: Tady dáme, že míň, zkusíme to, hele.
2: Takže královna žije míň, jo?
1: Královna žije míň, takže lžeš.
2: Dobře. Kluci, je to pravda. Takže já mám bod. Je to tak, že ty královny žijou fakt přibližně 1 rok až 2 roky, pokud se nestane něco jako ultra mimo, nějaká nemoc nebo tak něco.
1: A ty dělnice
2: zpravidla jenom několik týdnů. Bohužel, kluci, super.
1: Tak nic,
2: tak ne, tak se mi to líbí, dobrý.
1: Šli jsme na to jako rozumně, ale vlastně jsme na to nešli rozumně.
2: Ale zapojte rozum, protože druhý statement zní. Včely dělnice na rozdíl od královny vůbec nespí.
1: Spěj včely, podle mě.
3: Jo.
2: Ono, když se nad tím zamyslíte, možná to trošku souvisí s tím, proč se dožívají jenom pár týdnů.
1: To je jako, že by takhle umřeli na vyčerpání, jo?
2: Ne úplně na vyčerpání, ale tak to prostě příroda nastavila.
1: Já bych řekl, že normálně spěj.
3: Tak dáme, že spěj, ale určitě nespěj.
1: Myslíš, že nespěj? Ale tak já dám na tebe, Gumo. Tak já dám na tebe, tak řekneme, že nespěj, takže mu dáme teda tím pádem za pravdu.
3: Jenom odpočívaj.
2: Díky bohu mám bot a vyhrál jsem, jo, kluci.
3: Zase mě namotal teda.
2: To je dobře, já to umím, prosím tě, já z toho mám diplom, já z toho mám titul z toho namotávání herecký. Dobře, kluci, pojďte pro sichr, třeba jeden budíček ještě uhrajete,
1: uvidíme. Jsem říkal, že spěj, no, Gumo, ty vlastně zlomil ještě na poslední chvíli.
2: Vy jste neusnuli na vavřínech, chlapi.
1: Tak, poslední, pojď.
2: Včely mají schopnost učení, pamatujou si třeba některé své chyby.
1: No.
3: Tak když se to nepamatujou lidi, tak jak by si to mohli pamatovat včely?
1: Ale tak co ty víš, že třeba si tě pamatuje? Třeba si pamatuješ, že jsi se po ní prostě vohnal plácačku a proto ti pak dá to žihadlo, víš co? Vosa si tě taky 100% pamatuje, kámo.
3: Ale teďkon rozhodneš ty, jdeme, protože víš, jak to je se mnou.
1: Hele, tak předtím jsi to podělal já, tak teďka to zase třeba podělám já, ale hele, já bych řekl, že se můžu učit.
2: Dejte si jeden bodíček, tak
1: no.
2: Jako pro všechny kluci. Je to
3: no,
2: tak, opravdu
3: to
2: jako...
3: Dohnal.
2: Četl jsem nějaký výzkum a byla tam normálně studie, kde prostě vedle úlu včelího postavili týpka, který tam kouřil a ty včely si to jeden den normálně čeknuli. Potom asi zjistili, že to není lesní požár, tak se přestali bát. A na podruhé už si toho člověka pamatovali a začali na něho útočit. Takže crazy, jako včeličky to mají dobrý. Ale tak či tak včeličky mi to vyhrály, jo!
1: No, tak gratulujeme, no.
2: Děkuju.
1: No, si to užij a zítra tě rozsekám.
3: Vám teda gratuluju, ale vůbec si to nezasloužíte, jste si to celý vymačkal.
1: Přesně tak. Ale Gumo, tak díky za hru, ale měj se hezky,
3: čau. Čau, pánové, čau.
0: Už tenhle čtvrtek s

0: 8 hodin 26 minut, ty rád posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a Krištof, no a přišel právě čas na to dát si jednu takovou kratičkou reklamu na jednu perfektní akci.
1: Bim, bim, bim.
2: Tak, a zase je středa.
3: No a víš, co to znamená, kámo?
2: Že zítra je čtvrtek.
3: Ne, že po práci můžeš začít žít.
2: Já po práci většinou ležím.
3: No tak dneska nebudeš, protože dneska půjdeš na afterwork.
2: To zní jako další povinnost.
3: To není povinnost, to je odměna za to, že jsi přežil pracovní den, bráško. Bude tam hudba, třeba Mike Traffic, Robot nebo Nurse. Bude tam i dobrý jídlo, to znamená pop-ups, Jemenko. Budou tam skvělý hadry, to znamená pop-ups, never enough. No a hlavně, kámo, žádný vstupný.
2: Počkej, takže mě někdo zve na party a ještě po mně nechce prachy?
3: Přesně, Afterwork or Tour Summer FR pokračuje už dneska v Praze.
2: No dobře, a co když nebydlím v Praze?
3: No tak Klídek, potom je na řadě Rakovník, Kolín nebo třeba Hradec Králové.
2: Jo, takže mám spoustu možností, jak se tomu vyhnout.
3: No a nebo tolik možností, jak konečně někam vyrazit.
2: No, tak to bych možná dneska nemusel ležet.
3: No tak vidíš, já věděl, že to půjde. Únavu nech doma, Afterwork on Tour Summer FR. Po práci se nekončí, po práci se začíná.
4: Jsi hrozný magor, ty vole. No tak jo.
5: No a teď už samozřejmě naprosto seriózní a normální rychlá doprava na rádiu Spin. Když se mrknu na regiony, tak tady vidíme nehodu v Liberecké ulici v Jablonci nad Nisou. Jedna větší nehoda mi tady svítí taky v ulici Žižkova v Ústí nad Labem a v ulici 17. listopadu v Ostravě. Když se mrknu na dálnice, tak tady na mě hnedka vyskočila nehoda na D2 ve směru Brno, je to hnedka nějaký první kilometr. No a tam by se nějaký práce odklízecí měly prodloužit až do 14:20, takže opatrně na to.
0: OK, my se jdeme podívat taky na to, jak to vypadá v tuto chvíli v Praze. Tady si postojíš určitě na Pražském okruhu a to mezi Chrášťanama a Barandovem a to zhruba tak nějakých 18 minut, takže počítej tam s nějakým tím zdržením. Potom si taky postojíš 11 minut na Štěrbolský spojce, takže i tam počítej s tím, že se zasekneš. No a jinak v Praze jsou hlášený taky kreše, konkrétně teda právě na té Štěrbolský spojce kolem Černého mostu. No a pozor si dávej taky v ulici Husická, protože i tam se bourá. Každopádně, kdyby se narazil na cokoliv dalšího, tak nám dávej vidět. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
6: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
7: Spin Radio.
8: Dámy a pánové, Afterwork on Tour je koncept pražské

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je Dom a taky Krištof a my pokračujeme spolu ve Spin ránu, kde nás čeká hra Jeden na jednoho, ve který si za chvilinku doufám zahrajou dva z vás proti sobě.
2: Já taky doufám, protože dnešní výhra ta bude fakt spekulativně nejlepší, co tu kdy byla. Takže 210, 32, 30, 30, pojď nám zavolat. Potřebujeme dva spinnery, který si to takhle rozdají mezi sebou.
1: Je to přesně tak, takže za 3,5 minutky si dáme hru Jeden na jedno, takže volej, protože něco pro tebe máme. A co to bude, to se rozvíjí za chvilku.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a 38 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a Krištof, no a nám startuje hra Jeden na jednoho, ve který pro vás máme takový hezký, pěkný a hlavně chtěný dáreček.
2: Je to tak, ale co to bude za dáreček, si řekneme až úplně na konci, protože jeden z vás to vyhrát může a buď to bude na lince číslo 1, Štrůdl.
1: Zdar Štrůdle.
3: Čau.
1: A nebo to bude na lince číslo 2, Lukáš. Lukáši, čus.
3: Čau.
2: Kluci, já doufám, že jste napjatí, protože tahle ta výhra, to tu ještě nebylo ve Spin ránu. Připomenu pravidla, je to úplně jednoduchý. My dáme otázku, tématem jsou teda pořád český seriály. Vy pokud znáte odpověď, tak zakřičíte svoje jméno, my vás vyvoláme. No a když to máte správně, tak máte bod. Easy peasy.
3: Jasný.
2: Dobrá.
1: Tak jo, máme odsouhlaseno, jdeme na otázku číslo 1. V jaký zahradě se odehrává dlouhej seriál Ordinace?
3: Lukáši.
2: Instantně.
3: Ordinace v růžové zahradě.
1: Je to přesně tak.
2: Jeden bod píšeme Lukášovi.
1: Tady se nedala udělat chyba evidentně.
2: No, dala by. Číslo 2. Který historicko-retrospektivní seriál mapuje osudy rodiny Dvořákových od 60. let 20. století?
3: Štrůdle.
2: Vyprávěj. No jo, je to tak.
1: Kluci,
2: a tohle to mám rád. O takovou výhru se perete fakt jako úplně do posledního muže, protože je to 1-1. Dome, polož tam tu poslední rozhodující otázku.
1: Kolem jaký řeky se odehrává hlavní děj seriálu Polabí?
3: Lukáš, Trudl.
1: Lukáši.
3: Labe.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't remember
1: fantastic. Spin Rano Mashup.
2: No a je to tady, vypadá to, že si tady za pár minut, rozuzdíme dnešní mashup. Já jsem zvědavý, jaký další tipy nám přišly, takže takhle, vezmeme to po pořadě, jo. Nejdřív si ten mashup připomeneme, protože třeba někdo z vás teďka zasednul k rádiu Spin, jo, takže je potřeba si to prostě jako pustit znova.
3: Já už si to taky nepamatuju.
2: Tak jo, jdeme.
3: Ty krásu, to bych si nechal zahrát na pohřbu tady tohle. Představ si to, to by bylo úplně super.
2: Tak to si myslím, že by režisér toho filmu měl docela dost radost. Takže my už jsme slyšeli Filipa a Filip tady odhalil jednu věc.
4: Čau, tak já tam slyším z filmu Auta, jak tam usne ten kamion a oni si s ním přihrávají ze strany na stranu a pak ho tam pošlou na ty svodidla.
2: No, tak to jsme už odhalili před hodinkou, že tam jsou auta.
5: Spojlíku, dali bacha, vole!
2: No a vzhledem k tomu, že nám do studia přišla taky Vicky, čau Vicky.
6: Čau.
2: Tak si ten mashup můžeme pustit ještě jednou.
3: Vy jste to asi nepoznali, ale ten hlas Vicky, co teďka jako zazněl, tak jsem byl já, že jo? Já jsem tady trénoval celý ty 2 hodiny a Vicky tu není. Počkejte, teďka vám něco řeknu, jo?
6: No, jako v pohodě všechno, jako jsem dobrý, ne?
3: Za mě dobrý, ne?
2: Že skvělý, ty vole. Krištof si to šel dokonce trénovat i na záchod, aby tam měl k tomu teda tak nějakou ozvinu. Ale aby jsme to nezakecali, Vicky naše milovaná, ano. Řekni nám, co tam máme dál v tom mashupu.
6: No tak to já vůbec netuším teda.
2: Ajajajaj. No tak jo, dobře. Ví to Bára.
7: Dobré ráno, kluci, Bára k mashupu. No, řekla bych, že tam jsou Sněženky a Machři. Stopa.

0: už máme takhle skoro Vánoce, prostě už jsme v zimě, už jsme se potřeba pochladit.
1: Jo, musíš to natýzovat trošičku, ale pomalinku se blížíme. Martine?
2: Je tam The Most Legendary, nikdo není dokonalý. Panem Krampolem.
1: Zachy?
3: Čau Krišpíne a Benedikte. Hele, je tam znělka z pořadu Nikdo není dokonalý z Krampola, mám takový tušení. Že to mám fakt vrytý v hlavě úplně od dětství, nevím proč. Tak hezký den, čau Zachy.
4: No já vím proč, protože ta znělka, že to se ti prostě vrije pod ty palice.
1: Jo, hlavně to slyšíš skoro každýho Silvestra, no vlastně každýho Silvestra, protože to je prostě silvestrovská repríza a ten díl je skvělej. Tak, no a co je to poslední věc, to můžete hádat dál, takže my si to pustíme ještě jednou a pak je to dál na vás.

0: Spin ráno. Meša.
1: A hezky dobrý ráno, ještě jednou máme 8 hodin a taky 52 minut. K tomu s tebou je Dom a taky...
2: Krištof a taky...
3: Vicky!
1: Vicky, čau ještě jednou.
3: Hele,
1: tak my si jdeme pustit ještě jednou ten mashup a uvidíme, jestli se tu objevil někdo, kdo by uhod, co je ta poslední zapeklitá čtvrtá věc, která tam zní. Tak Vicky, ty jsi měla jeden tip tady mimo éter.
3: Byla to nemocnice na kraji města.
1: No, bohužel.
2: Právě, že nebyla.
3: A nejsou to mumínci?
1: Ani mumínci to nejsou.
2: Vůbec.
3: Přestaňte na mě prdět. Začíná to tady docela smrdět.
1: Tak jo, hele, tak já vám to prozradím. Vy, co máte rádi hry, a konkrétně třeba teda PS1, tak v poznávačce byl Tomb Raider.
2: Dvojka. Nic, ty asi nejsi úplně hráčka.
3: Ne.
2: Vůbec, nehrála jsi žádný hry?
3: Skyrim.
2: Ty jsi hrála Skyrim?
3: To jsem hrála jediný.
2: Fakt jo, to bych vůbec netipnul, jako typoval bych tě na Simíky třeba.
3: Počkat.
2: The Sims.
3: Ne, to jsem nikdy nehrála, počkat, Skyrim to není ono to, co jsem hrála, to je takový ten Zelda.
2: Jo!
3: Ne Skyrim, Zelda.
2: No i tak teda, celkem respekt, ani Minecraft si nehrála.
3: Ne, brácha to hrál, mě se z toho dělá trochu špatně, když jsi jako v té první osobě, jako jak tam rubeš a kutáš, tak mi se z toho trošku dělá šoufl.
2: Maje, vypni mikrofon prostě. Tady s náma nemůže sedět ráno člověk, který nehrál hry.
3: Ale Zeldu jsem hrála a nedohrála. Nešlo mi to.
2: Já
3: jsem byla spíš vyjednávač a to tam moc nebyl tenhle mod.
2: Jo, takhle. Nemám k tomu co říct už, Vicky.
1: To nevadí. Tak nám Vicky řekni aspoň, co se bude dít v komunikátoru, protože i to je důležitý samozřejmě.
3: No tak samozřejmě nejdůležitější je, že už teď je ten čas, kdy může Spinner rozhodně posílat svoje hlasovky, protože máme komunikátor, takže budou zase tracky podle Spinnera. Navíc máme středu a já potřebuju trošičku jako nakopnout, se přiznám.
1: Jo, to chápu. Já jsem ti to říkal, Krištofe, ta středa
3: cukříky
1: je prostě
3: zapeklitá. Takže já opravdu potřebuju, aby ty Spinner přišel s nějakou totální peckou, u který budu kývat hlavou. No a samozřejmě probereme i spoustu zajímavého. Mám tady například jednoho výtržníka, raubíře, nočního narušitele klidu. Jo? A kdo to je? Překvapivě, to není ani Krištof, ani Dominik, i když oni už tou dobu asi spí, co?
2: Já v noci spím, já chodím spát normálně se slepicema.
1: Jsem zvědavý, co vám Vicky řekne o našem sousedovi, každopádně my se jdeme podívat taky na to, co nás čeká dneska. A venku aktuálně by tam mělo být nějakých 22 stupňů Celsia, odpoledne maxima kolem 25 a teda taky nějaký ten deštíček. No.
2: Jo, kdyby tě zajímaly přehánky, tak momentálně si deštník vem, hlavně pokud blíž v kraji Vysočina, tam teďka momentálně vidím asi největší mráček, ale jsou to takový drobný deštivý přehánky, ty nás stejně čekají celý den, takže jsme si zvykli, pojďme se nechat zalejt, trošku vyrosteme, že jo?
1: Jo, ale zase včera celý den nepršelo, bylo teplo, tak dneska je potřeba to trošku spláchnout, hele.
3: Mě by ještě jenom zajímalo, koliká ty jsi Benedikt? A nebo jsi jako benediktinské
1: vejce? Se zeptej.
3: Dobře, oni mi to kluci
2: pomí. To je pro ty, co ví.
1: Tak jo, mějte se krásně, zítra se slyšíme, čus.
2: Tak čus. Jsem

back, huh. Nemůžu usnout, půl pátý je tu trochu dusno, zaplněná místnost kolem mě je smouk, otevřu okno, chci vidět město. Okay. Když už mě zneš, nechce se mi vem, tak pálím to v křesle, je mi to jedno, I don't give a fuck. Nemusíš

Radio Spin. Touch this. You can't touch this.

Krásný dobrý ráno od Majku. Ještě jednou tě zdraví Vicky. Dneska máme už středu 9. září. Ano, je to tak, jsme v půlce týdne. No a svátek má dneska Daniela. Takže Dano, Dančo, všechno nejkrásnější k svátku. Když se řekne Daniela, tak první, na kterou si vzpomenu, tak samozřejmě na tu ze Zrádců. Takže myslím na ní. No a teď už jdeme rovnou na bonžurku s Vicky. Tak prosím tě, včera mi volala moje pedagoška ohledně té mojí psaný diplomové práce. No a snažila se mě přesvědčit, ať si to svoje veledílo nechám vytisknout, protože u nás na škole už to není povinnost, ale je to spíš něco jako doporučenýho, jo? Protože jsme eko, že? Šetříme papírem. No a ten rozhovor proběhl asi nějak takhle. Viktorko, vytiskněte si tu práci, budete mít pak co ukazovat svým dětem a vnoučatům. No, paní Novotná, ono se ale není čím chlubit. Ale Vicky, jen si to vytiskněte, donesete si tu práci na zkoušku, no, a pak konečně budete mít co si dát do knihovny. Paní Novotná, to se ale nedá číst, ta moje práce, ale... Viktorie, poslouchejte mě. Vytiskněte si to, ukážete nám tu práci ve škole a pak pro ten štos papíru určitě najdete nějaký uplatnění, nevím, s tím třeba podložte rozvyklaný stůl. A jak tohle dopadlo? Prosím tě, paní mě argumentačně úplně natlačila do kouta, na tohle už není co říct, no a tak jsem to včera dala do tisku. Hurá! A těším se, až svým budoucím dětem budu ukazovat, jak jsem byla ve svých 20. letech marná, ale neúnavná. Tak let's go. Radio Spin.

Robin, Vicky tady s tebou. No a aby mohlo pokračovat tady naše společné taniny, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, protože máme samozřejmě komunikátor, takže teď je to tady v éteru na tobě, Spinnere. Tak prosím tě, nenech mě tady v tom, máme před sebou jeden song, Shake It, no a hned potom už je tvoje volba. No tak big těšink, co mi tady teď při té středě přistane. No a já to jdu pustit a už čekám nějaký telefonát. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a mám tady prvního spinnera, který mi udělal radost, že se dovolal. Čau Martine, ahoj.
2: Ahoj Vicky, to je
1: krásný,
2: Martin.
1: Dobrý ráno, čau čau. Prosím tě Martine,
2: čau.
1: Jak je tvé středeční ráno, jak to jde zatím?
2: Středeční ráno bylo trošku smutný, ale hned jak jsem slyšel, jak jsi vytiskla svoji diplomovou práci, tak jsem měl radost, protože člověk je chytrý až věkem, takže jsi skromná, že nesoudíš sebe, že jsi ta nejchytřejší, uvidíš, že další moudrosti ještě přijdou věkem.
1: Martine, to je hrozně hezký, že to říkáš. Děkuju, beru si to k srdíčku. Věřím, že díky tobě teďkon už zpětně potom docením za pár let ten svůj výtvor. Máš pravdu, že zatím ještě nedocenuju. No a zítra už si proto dojdu, tak to bude vytisknutý. Tak jako chudáci ti, co to budou muset číst povinně. Budu doufat, ne, že se nedostanu do učebnic. To bych nikomu nepřála.
2: Ne, tak když budeš v učebnicích, tak budeš slavná, protože tam jsou dobrý věci. To buď ráda, hele.
1: To máš pravdu, Martine, to máš pravdu. No tak děkuju. Tak co si necháme zahrát, prosím tě?
2: Necháme si pro tebe, ať jsi stále mladá a všichni spineři, kteří se mají rádi a jsou k sobě milí, bude to Bushido, Freezecada, Godfrey i Merium, ať jsme všichni stále mladí. To si přeju.
1: Dobře, tak jo. Tak pro všechny, ať jsme stále mladí, let's go. Radio Spin, krásný den, Martine, díky, že jsi zavolal.
2: Taky ahoj.
1: Ahoj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady zatím nevidíme nic většího, takže se přesouvám rovnou na dálnice. Tady nám totiž poskakuje D1 od Rosic směrem na Brno a zdržíš se až 15 minut. Kolem nějakých 5 minut navíc čekej taky na D5 směrem do Prahy přímo na příjezdu. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme crash na ulici Jugoslávských partizánů a potom taky na Husický. Jinak koukám, že to máme docela zasekaný, například Bělohorská směrem ven z Prahy, tak tady čekej nějakých 10 minut navíc. A například taky Pražský městský okruh, potažmo jižní spojka, Štěrboholská spojka směrem na D1, tak tady je zatím nějaká čtvrt hoďka navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět. Buď mi zavolej, anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: Vicky tady s tebou, další track na přání. Tentokrát jsem dostala hlasovku, a to od Boba.
1: Čau Vicky, čau Spiňáci. Tak já poprosím o písničku Viktor Karl Víno, aby se to trošku rozjelo. No a bude to asi pro všechny, co jsou v práci, a přeju fajn středu. Díky moc.
0: Díky moc, Bobo, já teda musím říct, ty nám dopřáváš, to se mi líbí. No a přece jen pomalé ráno už máme za sebou. Poslední tady zívnutí, no a teď už energické dopoledne tady se mnou v komunikátoru a samozřejmě Lifer, Viktor Karl a Víno. Jdeme to pořádně rozjet. Party, let's go, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a taky tip na dnešní skvělý odpoledne. Afterwork Summer Affair se totiž tentokrát staví v Praze. Je to tak, bude tam přímo v brandu Never Enough, který je vlastně na Jiřáku, takže pokud dneska odpoledne nevíš, kam zajít, tak rozhodně sem. Bude tam skvělý DJs, bude tam Mike Traffic, Robot, Ners, no a samozřejmě, že celá akce bude zadarmo, budeš se tam moc dobře najíst, protože je tam pop-up s Jam & Co, což je vlastně jako skvělý jídlo, který vlastně máš taky tady z Vršovic. No a potom právě brand Never Enough, takže se budeš moct i skvěle boháknout. Já věřím tomu, že někdo od nás z Rádia Spin tam dneska rozhodně po práci bude, takže se můžeš nechat překvapit, no a bude to podle mě fajn setkání. Já bych teda hrozně ráda přišla, ale bohužel nemůžu, protože prostě učení, no, teďkon jsem strašně trapná, já vím, no. Tak třeba to ještě hecnu, kdo ví. No a teď už se samozřejmě vrhneme na to, co nás čeká v příští hoďce. Rozhodně dál komunikátor, takže neváhej a zavolej si o svůj track 210 32 30 30. Stále tady mám pro tebe místečko, takže už teď můžeš vytáčet číslo a já ti nechám zahrát tvůj track. No a potom se podíváme na novinku. Dneska vyšlo album jednoho známého rapera naší české scény, takže máme nové album na scéně, no a o koho se jedná, co je to za album, tak to ti povím už za tři tracky. Teď si dáme ještě počasí a podíváme se, jak je venku. Dneska to bude takový trošku víc upršený, bych řekla, takže čekej nějaké dešťové mráčky, jak řekli i kluci, protože mě se tady teďka, přiznám se, trošku ztratilo počasí, ale hledám ho a věřím tomu, že ho mám rychle zase zpátky. No, momentálně 20 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky až 22, no a dneska odpoledne bude, jak říkám, lejt jako z konve v podstatě v celé republice, ale čekej až třicítky, takže teplo bude, ale uf, léto nám pomaličku končí. Spin Radio.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
2: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin Death Double.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a mám pro tebe velkou novinku. Na české scéně máme nový albíčko, protože Hugovi Toxovi vyšlo nové album Art. Je to tak, už teďkon to můžeš najít na všech streamovacích platformách. Pro ty, kteří by si potřebovali připomenout a trošku oprášit, o co tady go, tak Hugo Tox samozřejmě na scénu přišel už v roce 96. No a potom založil společně s Jamesem Colem Super Crew, kterou všichni určitě dobře známe. Vlastně Hugo Tox je mega vlastně rapper, který formoval naši českou scénu, takže pro připomenutí prostě dělal vlny a například měl distreky na Marpa, potom se spojil s Marpem a měli distreky na Indyho, z Indyho a Viče, no a nakonec se stal členem labelu Big Boss. Pod labelem Big Boss potom vydal úplně skvělý albíčko Rok psa, který se nám všem určitě vrylo do paměti. Kdo to nezažil jako já, tak zpětně ví, že to je opravdu klasika naší české scény. No a právě Hugo Tox teď přichází s novinkou. Má tady nový albíčko, který má sobě 16 tracků. Já jsem ráda vlastně za ten beat, který to nese celý. Máme tady například hned první ukázku, a to z prvního tracku Art, kde se vlastně asi vysvětluje, proč se to album jmenuje Art.

0: tak tady vlastně vzpomíná právě i na své velmi známý album Rock psa. No a máme tady například i track Alert.
1: Já měli co žrát. Zlato v puse, fucking chain na krku, všechno to nosím pro fan. Oni mě takhle chtějí vidět, OK, prý takhle má vypadat stát. Já chci jen...
0: Tak vlastně mně se líbí, že Hugo Toxi stále drží vlastně tu svoji kritickou ráznost, nebojí se takzvaně šlápnout i do bahna, no a tak nějak se vyjádřit. Ovšem, já se těším, až si celý to albíčko poslechnu, věřím, že ty si v tom taky najdeš to svoje. No a když se podíváš, tak to album je opravdu jako skvělý, ten přebal je legendární, mrkni na to, má fakt cool chain. Myslím si, že všichni, kdo mají rádi auta, tak docenějí, protože tomuhle říkám kvalita na druhou. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já tady mám hned dva spinnery, kteří cestou do práce stihli ještě zavolat a říct si o svůj track.
2: Ahoj, tady Tomáš Péťou, necháme si zahrát Dávej bacha od Hugo Toxe, Káti Winteru, a bude to pro všechny lidi, co si pamatují tuhle skladbu.
1: No jasnačka, tak díky moc, že jste zavolali právě, myslím si, že tematicky skvěle, protože tady teď probíráme nový album Hugo Toxe, jeho art, tak věřím, že si užijete teďkon nostalgicky Super Crew. Díky, že jste se ozvali, pánové. Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

noci lesem vyskočí

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehodu máme v Liberci, v ulici Sokolská. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D7 směrem na Prahu. Je to na výjezdu na nájezd exit 75, je tady nehoda nákladňáků a silnice je uzavřená, je tady uzavírka, takže to budeš objíždět, čekej menší zdržení. No a teď už jsem v samotné Praze, no a tady to teď vypadá vcelku dobře, žádnou nehodu tady nevidím, ale máme tady rozhodně šťouchačky, stále na Bělohorské směrem ven z Prahy se zdržíš zatím nějakých 6 minut. No a koukám, že tady Průmyslová směrem na Pražský městský okruh hlásí taky šťouchačky, a to kolem nějakých 5 minut navíc. Jinak tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej mě a spinnerům vědět. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: Kingston.
1: A řekneš mi to třeba ty.
2: Nikdy. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin tě čeká dvojitá nálož tracků z labelu Ty někdy. Polý Garant.
3: Vítáme Molotov.
2: Ideál.
3: Tohle ducha si fakt miluju rap.
2: Rest.
3: Než zazvoní náš gong.
2: Boy Wonder.
3: Naši las.
2: Matis.
4: Dragi komický jak uragán.
2: Hudební víkend s labelem Ty někdy.
5: To není BBC, ale rádio Spin.
2: Ty někdy. Po celou sobotu a neděli.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu zvlád.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky, tady s tebou další track na přání. No a já tady mám teďkon už na drátě Štrůdla. Čau, Štrůdle.
2: Čau, Vicky.
1: Čau, hele, tak ty máš prej dneska úplně takovou pojišťkovou, nebo jak to říct?
2: Jsi na cestě. Jo, dá se to tak říct.
1: A dobrý.

0: žůžola bůžo, jako...
1: Ty bláho.
0: Bejt u toho, no.
1: No to chápu, no. Na druhou stranu vlastně, teď si myslím, že si udělal úplně skvělou reklamu, že prostě lidi, kteří třeba milujou takový ty saunový světy a byli by tam nejradši 24/7, třeba můj táta, ten by tam nejradši byl furt, tak vlastně, kdyby šel na stavbu, tak to tam má zadarmo, dokonce mu za to ještě zaplatí.
0: No, dá se to tak říct. Jo? Jako první, já jsem první den teda absolutně odpad, to bylo právě taky někdy v červenci, bylo taky 35 ve stínu a to byl můj první den takhle, když přijela balena, takže to jsem moc nedával, asi po třech hodinách jsem si musel jít klehnout do stínu, ale člověk si na to jako zvykne. No.
1: No je to jako drsný teda, vlastně musíš být taková ještěrka, která se ráda vyhřívá.
0: Jo.
1: A nebo jezdíš v ještěrce, že jo? To je taky možnost potom, ale věřím, že spíš ta ještěrka. No ty bláho, no tak seš fakt dobrý teda. Smekám, já se přiznám, že sauny nedávám. Mně se v tom prostě špatně dejchá, takže já radši zimu. Ale teď to tady společně rozpálíme. Tak prosím tě, co to bude?
0: No, tak jestli tam pustíš, prosím tě, něco od Ega.
1: OK, hele, já jsem na to koukala. A co kdybychom tam dali Paulieho Garanda, Kennyho Rafa, Ega, Lucky?
0: To víš, jo.
1: OK.
0: Už nám to tam, Vicky.
1: Tak jo, tak pro tvoje štěstí, pro šťastný den, tak jdeme na to, Radio Spin. Díky moc, Štrůdle, ahoj.
0: Díky, čau.

0: Zdraví vás Krištof a Dominik.
1: Hej.
0: Dneska se podíváme, jak bylo ve světě.
1: Hej.
0: Co na to říkáš, Dome?
2: No, je to skvělý, ale mohlo by být líp.
0: No tak to je super, tak si pojďme pustit další písničku.
3: Bráško, hele, ten zněl úplně jak ty.
1: No to není pravda.
3: No to teda je pravda.
4: A prosím vás pěkně, já mám pro vás takový příběh. Já jel dneska ráno do práce tramvají sedmičkou, seděla tam prostě taková paní v tramvaji a strašně smrděla.
3: Já mám úplně takový flashback, jak kdybych prostě tady stál znova s Romanem, ty vole.
1: No, s Romanem tu nejsi.
5: Jo, what's up, hele, tak já jsem včera málo spal, ale připravoval jsem si to, jo, takže dneska tam bude hodně drum and bass, jo, nějaký old school, asi jako čelíček na dnešek, jo, to bude dobrý, ahoj, Spinneři.
1: Děvkom jako vyšitej, no a k tomu zbývá už jenom říct, čau, tady Maty, děkujeme za vaše parodie, kámo, bylo to jakoby dobrý, víš jak.
3: No a nebo třeba? Taky tady s tebou na Letci doma s Krištofem zase zítra ráno.
1: Peace.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: Studio Spin a Vicky. No a v příští hoďce probereme spánek. No, co ty a spánek? Potřebuješ na spaní jako takový to přísný ticho, pšt, nerušit, a okna v klidný ulici? A nebo bys to klidně zabalil i u D1 a je ti jedno, jestli bydlíš na samotě u lesa, anebo klidně v centru velkoměsta a klidně pod tebou může být i ta nejhlučnější hospoda v okolí, včetně těch opilců, kteří ti tam vykřikujou i ve 3 ráno. No a co teprve, když začnou rachotit svýma plechovkama? No tak, spinere, dej mi vědět, jsi takový ten tvrdý spáč, anebo tě probudí každý mrknutí kočky? Tak dávej mi vědět, protože v příští hoďce probereme jednoho velkýho raubíře, který dělal ale velký bordel pod okny. Tak a teď se spolu mrkneme ještě na to, jaký máme venku počasí. Tak jo, mám to tady a momentálně máme v Praze 21 stupňů Celsia a zataženo. Ve zbytku republiky až 24 stupňů, no a dneska odpoledne bude lejt jako z konve a bude kolem 25, takže pěkný deštník sebou. Spin Radio.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký krytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Dýbacha na to, co si přeješ. Všichni chtějí vědět, co bych si přál, co bych chtěl jednou mít. Prý už jí nostalgie bylo dost.

0: Posloucháš Radio Spin a Vicky. No a já se tě ještě jednou ptám, spinere, co ty a spánek? Potřebuješ na spaní přísný ticho a okna v klidné ulici, anebo bys to klidně zabalil i u té D1 a je ti to fakt jedno? Jako takhle. Obyvatelé jedné klidné čtvrti na Liberecku věděli, jestli jsou tvrdí spáči či nikoliv, nahned. Ano, neměli čas se rozmýšlet, prostě to zjistili přímo v jeden osudný večer. Hele, představ si, že je půlnoc, říkáš si, jdu spát, dobrou noc. No a v tom najednou... Jako, pojďme si to pustit ještě jednou. Ano, takovejhle nepořádek. Tak vykoukneš a chceš houknout na ty opilce pod okny a on to žádný napitej soused. Ne, ty chceš dělat ticho, chci spát. Ale tam si to normálně funěl ježek. Hele, bodlináč evidentně předváděl fotbalový tričky, nabíral plechovku čumákem a přihrával si ho mezi bodlinama. No prostě rozjížděl tam fakt velký točo. Já si říkám, že to je fakt výborný. Jako přihlížející sousedka se neubránila a z původního naštvání jí to vlastně celé začalo dost bavit a dokonce to potom shrnula asi takhle.
1: Bodlináči paní Šilhavíková nakonec odpustila a asi nejvíc si oddechla kolem 3 ráno.
2: Tak mu to zapadlo pod auto a už byl klid.
0: Tak a byl klid. Takže takhle skončil slavný fotbalista. Já teda musím říct, že mě neprobudí, ani když by vedle mě byla zrovna zbíječka, jo. Já mám prostě klidný spaní. Já když usínám uticha, tak pak už mě neprobudí nic. Normálně tam by mohlo být celý ježkový boči fotbalový družstvo a mě by to neprobudilo. Ale tak jsem ráda, že tady paní to celý zachytila, protože já bych to celý rozhodně prospala. No tak, spinere, ty mi taky dávej vědět, jak to vidíš. Já už tady mám jednoho spinera, mám tady momentálně Rudu, tak Rudo, co ty a spánek?
3: Já jsem se spánkem na tom úplně skvěle, mě jako jen tak něco nezbudí. Je teda pravda, že se to za pár let zhoršilo s dětma, to občas mě zbudí děti, ale jinak jako... Ježek, který si hraje s pletovkou na ulici, rozhodně nebude ten, co by mě zbudil.
0: Ale jinak je bylo by ti to jedno.
3: Dělá takovýhle bordel ježek, jako to je úžasný. Já jsem to video viděl a je to fakt skvělý.
0: Je to fakt skvělý. Člověk by čekal, že ho uslyší dusat a funit toho ježka a ono, příště až uslyšíš plechovku, tak víš, že se blíží. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám vzkaz od Honzy.
1: Čau, tady Honza, já bych si přál zahrát Danzuna, je to pro mýho kamaráda Tomáše, do práce.
0: Jasnačka, tak do Benešova, do práce, kámošovi, posílám jednoho Danzuna Bieber Fever Tour Live. Užívejte Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice a tady čekají zdržení na D1 v okolí Jihlavy. Zatím až nějakých 20 minut navíc směrem do Prahy, protože tady v okolí Jihlavy Heroltic jsou práce na silnici, takže opatrně, průjezd bude trošičku prodloužený. No a teď už se koukám do samotné Prahy a tady šťastně hlásím, že momentálně nevidím žádnou nehodu. Hurá, ale pozor, trošičku se nám to tady šťouchá, takže čekej, že zdržení bude nějakých 5 minut na Ječné, no a potom taky samozřejmě na Wilsonově směrem do centra, tam taky čekej kolem nějakých 5 minut, navíc to stejný Nuselák. No a koukám, že nám tady taky trošičku poskakuje výjezd z Prahy na D7, tady je taky nějakých 6 minut zdržení. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info o tom, co se děje, tak prosím tě, dávej mi vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímodem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, dělat boom, jak si chtě směje se clown. Ani slovo

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržem.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď tady mám čerstvou zprávu, a to tady přímo od našeho spinera Nikolase. Co se děje?
1: Ahoj, tady Nikolas, jenom rychlá zpráva z Královského kraje. Na D6 před Královýma Varama se stahují ze tří prů do jednoho policajti, tam dělají obrovský kontrol, dejte si všichni pozor, nohu z plynu, až do sebe to nenaštosujete.
0: Dobře, díky Nikolasi, takže všichni na Karlovarsku už teď vědí, takže se rovnou přesuneme na songu na přání.
2: Komunikátor na rádiu Spin.
0: Jasnačka, pokračujeme tady totiž v trecích na přání. Tentokrát tady mám vzkaz od Toma.
3: Ahoj, dneska vybírám Hardrika Můj sport pro tebe a pro všechny posluchače.
0: Jasnačka, tak jo, tak jdeme si zasportovat. Robin Zoot, Hardriko, let's go, rádio Spin.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď jedna důležitá zpráva pro všechny, kteří se už nemůžou dočkat třetí řady zrádců, protože pozor, teď na straž uši, to je velká zpráva, kterou ti tady teď můžu říct přímo v premiéře. Zítra ráno bude možnost ve Spin ránu s Dominikem a Krištofem, pozor, soutěžit o lístky na zahajovací večer. 1+1 lístek. Wow, jako neskutečný. Tak z tohohle z toho musím říct, že jsem totálně hotová, protože opravdu příští týden 16. to celý vypukne a dostat se do kongresáku a zažít tam tu neskutečnou atmosféru živě s hradním pánem Vojtou Kotkem a taky se všema účinkujícíma, to bude podle mě jako velký rachot. Dostat se tam celkově samozřejmě je možné ještě, takže pokud by si nevyhrál u nás zítra jeden na jednoho, tak potom můžeš jít na Ticket Portal. No a tam jsou lístky za skoro 2000, 1990, 2490, 3290 a 9900. Takže já bejt tebou určitě ještě zítra ráno žhabím telefon, no a udělám radost sobě a taky svojí drahý polovičce, kámošovi, mamince, strejdovi. Hele, já vím jistě, že kdybych vyhrála, tak beru mamku a rozhodně jdeme. OK, tak já s toho mám úplně husinu. Radost, big těšink na zítřek, no a teď si dáme počasí. Tak jo, teď se podíváme na to, jak máme venku. Momentálně 22 stupňů Celsia a pod mrakem v Praze, ve zbytku republiky až kolem nějakých 25 stupňů. No a odpoledne bude tak nějak jako deštivo, bych řekla, no. Takže smír se s tím, bude trošičku pršet. Každopádně nám to rozhodně žádný mood kazit nebude. Když se podívám na zítřek, tak zítra bude jenom zataženo kolem nějakých 20 stupňů Celsia. Spin Radio.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání, no a já už tady mám přání od gangbangďáků.
2: Čau, Vicky, zdraví tě gangbangďáci, prosím tě, nech nám zahrát písničku dle tvého výběru pro holky do stavebnin, hlavně pro paní Neumannovou. Díky moc, měj se, čau.
1: Ale, co to neslyší? Ouškome bystré tady, gangbangďáci, respektive jeden z vás, tady má někdo zálusk na paní Neumannovou. No tak, holky, já vás zdravím do stavebnin a protože sonky na mě, tak jsem si řekla, že vám dám takové varování tady před klukama. Radio Spin.
3: Odpuste, slečno, ale takhle by

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, teď už na drátě taky Ondřej. Čau Ondřej.
2: Ahoj Vicky.
1: Ahoj, ahoj. Hele, tak my jsme tady vlastně začali řešit takovou jako práci rukama prostě. Je to tak? Prostě umět vzít za tu práci třeba i doma. Prostě vzít do ruky tu vrtačku a přivrtat ten obraz. Je to pro tebe jakoby opravdu něco, bez čeho by se vlastně žádná domácnost neměla obejít, prostě bez toho muže, který umí navrtat poličku?
2: Ale to je otázka priory, když máš prachy, tak jde všechno a zaplatí si hodinovýho manžela, takže a každý asi co ho baví. Mě to třeba baví tyhle ty věci, takže pro mě to je jako jasná odpověď. Ale chápu, že pro takového právníka nebo doktora, tak ten to radši zalepí, protože prostě to asi nebude jako super zábava pro něj, jo.
1: Tak asi prostě, jak kdo má jaký vkus, a mám pocit, že to je hodně jako daný taky tím, kde člověk vyrůstal, protože třeba jako moji spolužáci tady praští, tak ty toho moc jako nezmůžou, ale třeba pak jsem měla kámoši, kteří jsou z vesnice, no a ty tam měli tu svoji garáž, kde mohli mít takový ten svůj kutilský kouteček, chápeš Ondřej? A to si myslím, že jo, je obrovský rozdíl.
2: Naprosto na stejný vlně, tak jako ono, když 10 letech tě fotr naučí rozebrat Finska a prostě na vesnici, tak je jasný, že prostě budeš mít úplně jiný předpoklady než ten kluk z paneláku.
1: No
2: a to
1: jasný.
2: Nechci generalizovat, prostě to je takhle jako daný a samozřejmě to ty lidi potom můžou dohnat.
1: Hele, já s tebou souhlasím a musím říct, že jako je super, když je člověk takhle jako samostatný a šikovný. Na druhou stranu, kdo neumí, tak naštěstí jsou potom tady takhle šikovní lidi, jako seš třeba ty, kdo prostě pomůžou. Víš co? Kdo může, pomůže potom.
2: Od toho jsou pak ty prachy, no.
1: Přesně tak. No a lidi mají potom prostě v čem podnikat, takže vlastně všechno je tak, jak má bejt. Každý
2: je
1: podle svých
2: tak.
1: Možností. Ondřej.
2: Ty zase v rovnováze.
1: Přesně
2: ano,
1: tak. A přece se točí. Co si necháš zahrát?
2: Prosím tě, vybrali jsme Davea Freda a Funky Friday.
1: Yes, mám to tady. A pro koho?
2: Jo, prosím tě, já budu hrát spíš pro někoho. Já nehraju vůbec pro toho týka, co vlastní Viktor Kužiškov. A účtuje 600 korun za lupen na dnešní molkap. Takže velkou bídu, pane. Doberte se.
1: Tak jo, a dáme si k tomu Funky Friday. Díky se,
2: Rádio Spin. Čau, čau.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech metru a každý obličej, co minu,

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a ráda bych ti připomněla, že zítra ve čtvrtek, je to tak, je speciální den hned kvůli dvěma věcem, protože Spin ráno bude patřit zrádcům, kde budeš moct soutěžit ve hře jeden na jednoho o jeden plus jeden lístek na zahajovací ceremoniál, což je podle mě úplně úžasná věc. No a potom hned od 9 ráno budeme pokračovat právě tady Tupakem, protože Tupak v letošním roce má vlastně 30 let výročí od jeho úmrtí. No a dopoledne tady spolu budeme vzpomínat. Mám tady pro tebe hned několik jeho legendárních tracků, ke kterým ti řeknu nějaký background. No a já doufám, že ty se podělíš o svoje vzpomínky na Tupaka, co si od ní rád poslouchal, nebo třeba při jakých příležitostech si ho poslouchal. No ale samozřejmě tím nebudeme končit, tím to celý jenom začíná. Já začínám dopoledne od 9, no a potom odpoledne s Jirkou už budeš betlovat. Je to tak, bude tam rapový battle právě s Tupakem. No a potom v 7 večer bude speciální vydání Spin Talku s Aničkou Oravcovou. No a v 10 večer na tebe v éteru čeká celá deska All Eyes On Me. Tutududu, All Eyes On Me. Takže den s Tupakem po celý čtvrtek od 9 ráno tady v éteru Rádia Spin. Vic Těšink, teď už doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak nehoda je v Ostravě v ulici Nádražní. Dál mířím na dálnice, tady nám poskakuje D1 od Rosic na Brno. Tady čekají nějakých 15 minut navíc. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme crash v ulici Pražská. No a jinak to tady vypadá v celku průjezdně, takže Pražáci, mám z vás radost. Vypadá to, že tady máme možná nějaký jako lehký šťouchačky, ale žádnou další nehodu. Takže dobře pro nás. No a pokud máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě, neváhej a dávej vědět. 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.
2: Dámy a pánové, After Work on Tour.

0: Pusem něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spine.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední písnička na přání dnešního komunikátoru. Má to tady Petr.
2: Vicky, tady Petr, jestli můžu, tak já bych si dal jednu Mary Jane. Děkuju a bude to pro všechny. Čau.
1: Jasnačka, jednu Mary Jane, letí to tvým směrem. Krásný zbytek středy a jdeme si to pustit.

0: Baby. Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, teď už taky Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Hele Jirko, prosím tě, my jsme tady dneska řešili jednoho takového raubíře ze sousedství takzvaně.
1: Ano.
0: Prostě představ si, že jdeš spát, říkáš si, tyjo, už je ten čas, a najednou slyšíš venku.
1: A to se kutálí nějaká popelnice.
0: Je to tak, kutálela se plechovka teda, ne popelnice, a kutálelý ježek, který se rozhodl, že si dá jako fifu na chodníku.
1: Tak to museli mít radost všichni teda okolo.
0: No to měli podle mě, ale hlavně jako ti, kteří mají třeba lehký spaní, že jo, spadne špendlík a oni se jako, co se děje? Tak mě by zajímalo, jestli jsi takový ten tvrdý spáč, nebo jestli tě všechno probere.
1: Já jsem vlastně tvrdý spáč. Mám to štěstí, že jsem tvrdý spáč.
0: Jo, no tak v tom případě si tady musíš broukat s Romanem, hele.
2: Ahoj Vicky, tady Roman, hele, já tvrdím jednu věc, tenko všechno probudí, tak je málo unavený. Takže makejte bomby a budete spát dobře. Teďka jsem třeba z tunu štěrku, zítra mi přijede 11 tun kamene v baráku, takže budu spát tak miminko. Nevěřím tomu, že mě něco zbudí. Ale ahoj.
1: No, a já to umím i bez tuny štěrku a tuny kamene.
0: Ale tak Jirko, ty tady máš taky jako tvrdou práci, víš co prostě. Moderátor těžký život má, nevím, tvrdý chleba má, tak se říká.
1: Já ještě teda, když jako, to je samozřejmě další věc, ale když třeba předtím den večer třeba jdu s kamarády někam, jako třeba popít lehce nebo tak, tak to jsem úplně mrtvej, ale úplně. A dokonce až do té míry, že já třeba jako spím a teď mi zvoní ten budík, ale už mi zvoní třeba prostě jako 10 minut.
0: 10krát, jasně.
1: A pak už prostě, když je teda doma přítelkyně, tak tam mě jako budí. A jednou se dokonce stalo, že mě ani nezbudila, vypla mi budík a já jsem pak přišel pozdě do práce.
0: Ne. Já to byla taková pomsta prostě.
1: Možná, jo.
0: Tak to koukám teda. No, to znamená, že Romane, buď hodně těžká práce, která tě okamžitě uspí, anebo vlastně žádná práce a hodně večerní zábavy.
1: Tak a ono to je vlastně taky docela práce.
0: Vyjde to. Při obojím se nevzbudíš při ničem. No tak díky Jirko, prosím tě, já už se s tebou mrknu jenom rychle na počasí a potom už tě nechám tady čarovat ve Spin Extra. Každopádně ráda bych řekla, že momentálně máme 22 stupňů Celsia v Praze a zataženo a ve zbytku republiky až 26, no a dneska odpoledne bude pršet, tak kdybych si tady vypůjčila zrádce.
3: Buď mě posral holub, nebo začíná chcát.
0: Přesně tak, takže tohleta hra už nám začíná příští vlastně středu, 16. Přesně za týden. Myslím si, že tady prostě líp jak zrádci to říct nedokážu, jaký to dneska bude.
1: Tak snad nebudou holuby dneska lítat.
0: Doufám, že nebudou holuby a doufám, že všichni spineři si oprášejí svoje oblíbené hlášky, protože zítra ráno bude speciální vysílání, hlavně speciální ceny
1: na
0: Spin ránu, jeden na jednoho, že jo?
1: Je to tak. Budeme soutěžit o vlastně úvodní stůl, o live zahájení zrádců.
0: Přesně tak, minulej rok tam přijel Vojta Kotek na bílém koni, takže já tentokrát čekám minimálně kočár.
1: Tak, spřežení, šesti. Přesně.
0: Šesti spřežení, minimálně. Doufám, že kladrubáky už normálně čistí teďka, že už je oprašujou. A že přijedou. No tak jo, tak mějte se krásně, skládejte básně. No a já se na tebe těším, spinere, zítra s Tupakem. Ahoj. Spin Radio.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
5: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám u pořadu Spin Extra, máme tady středu, máme 9. října a svátek tak slaví Daniela, takže všem Danielám přeju jenom to nejlepší. Zároveň dneska taky velký kulatiny slaví hollywoodský herec Adam Sandler, který slaví 60, takže velký shoutout samozřejmě i pro něj. My se dneska podíváme na nějaký nový desky, s novou deskou přišel třeba Hugo Tox a to přímo dneska. Mám tady taky výběr pár zajímavých filmů, protože zdá se, že youtubeři začínají pomalu, ale jistě ovládat Hollywood. Víc si o tom řekneme už za pár minutek. Samozřejmě nás čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v 1, kde opět potrápím tvoje mozkový závity. No a po celý odpoledne taky budu hrát přesně podle tebe, tak tady můžeš i naladit svoji oblíbenou pecku, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Tak jo, budu se těšit na všechny bangry, který tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Středeční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

0: Jirka a Rádio 3, peace!
1: Jo, úplně ho slyším, kámo, peace!
2: Dobré ráno, Rádio Spin, ve tvých uších zdraví vás Krištof a Dominik.
1: Hej.
2: Dneska se podíváme, jak bylo ve světě.
1: Hej.
2: Co na to říkáš, Dome?
3: No, je to skvělý, ale mohlo by být líp.
2: No tak to je super, tak si pojďme pustit další písničko.
4: Bráško, hele, ten zněl úplně jak ty.
1: No to není pravda.
4: No to teda je pravda.
5: A prosím vás pěkně, já mám pro vás takový příběh. Já jel dneska ráno do práce tramvají sedmičkou, seděla tam prostě taková paní v tramvaji a strašně smrděla.
4: Já mám úplně takový flashback, jak kdybych prostě tady stál znova s Romanem, ty vole.
1: No, s Romanem tu nejsi.
6: Jo, what's up, hele, tak já jsem včera málo spal, ale připravoval jsem si to, jo, takže dneska tam bude hodně drum and bass, jo, nějaký old school a jakosi jakovej čelíček na dnešek, jo, to bude dobrý. Ahoj, Spinneři.
1: Děvkom jako vyšitej. No a k tomu zbývá už jenom říct, čau, tady Maty, děkujeme za vaše parodie, kámo, bylo to jakoby dobrý, víš jak.
4: No a nebo třeba? Piky tady s tebou na letci doma s Krištofem zase zítra ráno.
1: Peace.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádi.

Posloucháš Radio Spin, vypadá to, že doba Hollywoodu pomalu, ale jistě končí a přebírají ji teď youtubeři, protože právě filmy od youtuberů se teď stávají vůbec těma nejvýdělečnějšíma filmama historie. Třeba horor Iron Lung od Markyho Playera zaznamenal obrovský úspěch. Film Backrooms, tak ten zaznamenal dokonce rekord, protože tenhle film měl rozpočet 10 milionů dolarů a vydělal téměř 394 milionů dolarů a stal se tak nejvýdělečnějším filmem historie. Samozřejmě jsou filmy, které vydělaly daleko víc peněz, ale samozřejmě ty měly taky daleko větší rozpočet. Já jsem nějaký ty filmy viděl a vlastně to vypadá super. Má to novou energii, není to vůbec vlastně nějakým YouTubeovým stylem. Je to stále film, ale obohacený o prostě nový vizuály, nový pohled, je to zkrátka super. A to mluvím konkrétně o Iron Lungs, o Backrooms, to jsem zatím ještě bohužel neviděl, ale musím to samozřejmě dohnat. No a mě by zajímalo, kdybyste měli vybrat vy nějakýho třeba českýho youtubera, který by podle vás dokázal udělat dobrý film, tak schválně dejte vědět třeba do naší mobilní aplikace, kdo by to podle vás mohl být, kdo by se mohl takhle hezky zapojit do tohohle filmového průmyslu a sedělo by mu to hezky. Tak budu zvědavej na vaše tipy, no a my už se teď od filmu vracíme zpátky k hudbě. Posloucháš Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Na D11 vidím velký zdržení u 31. kilometru. Štosuje se to tady obousměrně, takže určitě na to dávej bacha. Bacha dávej taky na D1, 116. kilometr směrem na Prahu. Hlásí taky velký zdržení. Postojíš si i na D8, 48. kilometr. Tady hlásí obousměrnou štosovačku. Jinak ostatní dálniční tahy vypadají, že jsou ale v pohodě průjezdný. Regiony ani tady nevidím žádný štosovačky nebo nehody. No a když se podíváme na silnice v Praze, tady si postojíš zejména na Pražském okruhu v okolí Řeporí, Štěrboholská spojka, ta hlásí obousměrný zdržení, postojíš si taky v okolí Kulaťáku v Dejvicích, no a vidím tady taky jednu nehodu, a to na Křížové ulici. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Odpoledne tady hraju samozřejmě přesně podle tebe, takže jestli seš třeba někde za volantem, v práci, v pohodlí domova, nebo se třeba procházíš venku, i když teď nevím úplně s tím počasím, jestli je to úplně ideální. Každopádně ke všem těmhle situacím si můžeš nechat zahrát i svůj oblíbený track, a to buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, do který já už se právě teď vrhám a jdeme si poslechnout, co tam teda teď naladíme.
1: Zdravím všechny spinnery, tady Josef, prosím tě, můžeš mi tam dát Hektora 7 cifer, dík.
0: Tak Josef tady dává jednoho Hektora, já ho tam samozřejmě hážu a vy užívejte pohodovou středu.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme s pořadem Spin Extra. Dneska 9. září svátek slaví Daniela, takže všem Danielám přeju jenom to nejlepší. Dneska je taky den, kdy Mike Traffic dorazí do Prahy se svým afterworkem, kde bude teda hrát DJský sety, budeš tam moct ochutnat taky nějaký dobroty z jeho restaurace Jam & Co. Bude to v prostorech Never Enough, takže tam se dneska třeba vidíme. Každopádně teď ještě ale tady pokračujeme teda s naším programem. Za pár minutek už se vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, tak tu i dál můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdem se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, začíná se nám to tam docela dost mračit a vidím, že se na nás taky valí přehánky ze západu naší země, takže na to dávej opravdu bacha, protože tady vidím, že má pršet až vlastně do večera. Vlastně dneska už tě to nezastihne bez deště, takže jestli máš v plánu někam vyrážet ven, rozhodně deštník sebou. Co se zítřka týče, tam už by to mělo být bez přeháněk, ale maxima ty se vyšplhají na pouhých 20 stupňů. Spin Radio.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.

Lukáš, Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Sergej Barakuda, Hartriko a do třetice taky Hana Zagorová. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by tuhle trojici mohlo spojovat, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

0: Ladíš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Hana Zagorová, Sergej Barakuda a taky Hard Rico. My už jdeme na tu slibovanou nápovědu. Dneska jde o něco, co Sergej i Hard Rico často zmiňují ve svých trecích. Myslím si, že skoro v každém jejich treku nějaká narážka na to přijde, takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat tuhle trojici, tak rozhodně dávej svý tipy do mobilní aplikace Rádia Spin. Můžeš mi taky volat přímo sem do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s naší hádankou 3 v 1 na Rádiu Spin pokračovat.
1: Priatelia, poďte bližšie, uvoľnite sa a nechajte sa vieť.

0: Radio Spin, Jirka za Majkem, my dál pokračujeme s naší hádankou tři v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Hana Zagorová, Sergej Barakuda a taky Hard Rico. Já už tady nějaký správný odpovědi dokonce od vás mám, ale když by ještě přeci jen někdo z vás váhal, tak dneska hledáme nějaký místo, který je spojuje. Je to místo známý třeba pro svoje unikátní festivaly v opravdu krásném prostoru nebo v posledních letech třeba pro divadlo Mír. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Hana Zagorová, Sergej Barakuda a Hard Rico, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Za pár minut už se podíváme na správnou odpověď. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D8 stále vidím velký zdržení u 43. kilometru, postojíš si tady obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D11, 30. kilometr, hlásí taky obousměrnou štosovačku, postojíš si taky na D1 a to při příjezdu do Brna, kde se to začíná už štosovat od 165. kilometru. Jinak regiony ty aktuálně vypadají, že jedou bez potíží, no a mrkneme rychle ještě na silnice v Praze. Tady si postojíš zejména na jižní spojce ve směru na Barandák, táhne se to pak i dál přes celou Dobříšskou, Bubenečský tunel ve směru na Povltavskou, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, Kbelská směrem ven z Prahy, i tady se to štosuje, no a postojíš si i na Štěrboholský spojce, kde vidím taky obousměrný zdržení. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat. Dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio. Dámy a pánové, Afterwork on Tour je koncept pražské

0: Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Radio Spin. Československý underground.

0: řekneš mi to třeba ty.
1: Nikdy. Další hudební víkend je tady a na Rádiu Spin tě čeká dvojitá nálož tracků z labelu Ty někdy. Polý Garant. Píkáme Molotov. Idea. Tohle ducha si fakt milu rap. Rest. Než zazvoní náš gong. Boy Wonder. Přikáž mi las. Matis.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom. Dneska jsme tady hledali, co by mohlo spojovat jména Hana Zagorová, Sergej Barakuda a taky Hart Rico. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše odpovědi. Dneska musím říct, že jste to zmákli levou zadní.
1: Já si myslím, že to bude kvůli tomu, že jsou to oba Ostraváci, oni to dávají jasně najevo v písničkách a dokonce si nějak pomáhali mezi sebou ze začátku.
0: Tak samozřejmě Ostrava tam nejspíš roli hrát bude. Jdeme si poslechnout ještě nějaký další vaše hlasovky.
2: Ale nebude to náhodou, že všichni pocházejí z Ostravy.
0: Ostravu máme i tady, dáme si ještě jednu.
1: Tak všichni jsou z Černý Ostravy narození.
0: Ostrava se nám i tady do třetice opakuje a samozřejmě je to přesně tak. Dneska jsme tady hledali Ostravu, protože právě z Ostravy je Hana Zagorová, Sergej Barakuda i Hart Rico. Dneska opravdu levou zadní, takže díky vám všem, kteří jste to tady se mnou dneska dali, kteří jste se mnou hádali. Další hádanku 3 v jednom si dáme zase v příštím týdnu a tentokrát už tě tak šetřit nebudu. Posloucháš Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, tuhle neděli to bude přesně 30 let, co z nás opustil legendární rapper Tupac, no a my mu tady zítra věnujeme celý speciální den. Celý den budeme vzpomínat na jeho život, na jeho největší hity, zároveň nás čekají taky hudební battle, kde se proti Tupacovi postaví kdo jiný než Biggie, takže to nás čeká už od 1 hodiny odpolední, kde si dáme takovej lehkej warm-up, potom nás čeká taky speciální spin talk s Aničkou Ravcovou, která bude mluvit o životě a odkazu právě Tupaca. No a v 10 hodin večer si pak dáme desku měsíce a bude to Tupacovo legendární deska All Eyes on Me, kterou si teda pustíme a řekneme si k ní taky nějaký zajímavosti. Takže na to buď rozhodně ready, celý zítřek bude věnovaný teda Tupacovi. Co nás čeká teď, tak za pár minutek se podíváme na pár nových desek, co jsme dostali na CZSK scéně. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený tracky. Jdem se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 21 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že tam máme zataženo, už nám prší, valí se to na nás ze západu naší země a až vlastně do konce dne dneska pršet bude. Zítra to vypadá, že už by to mělo být bez dešťů, ale maxima ty se nám vyhoupnou na pouhých 20 stupňů.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Radio Spin vítá všech.

Posloucháš Radio Spin, československá scéna nám teď nabídla pár nových desek, tak se na ně jdeme společně podívat. S novou deskou dneska přišel Hugo Tox, je to deska s názvem Art, najdeš tam dohromady 16 tracků, co se tak koukám, tak tam vidím jeden feat od Hirmixe a jeden feat od Ducha. Na nějaký tracky najdeš dokonce už i klip na YouTube, takže na to rozhodně můžeš mrknout. Je to opět takový artový, špinavý, zkrátka klasický Hugo Tox, takže rozhodně si to můžeš dát na všech streamovacích platformách. Hugo Tox se ještě čeká taky zanedlouho nová deska společně s Jamesem Colem a Ideou, kde budou tak jako oživovat legendární K.O. Crew. Tam si myslím, že Toxe uslyšíme zase v trochu jiný poloze, nebo v to aspoň doufám. Jdeme se ještě podívat na jednu desku, co jsme dostali, a ta je od Smolkyho. Je to týpek, který už tady na naší scéně nějakou dobu je, ale tohle je jeho debutový album s názvem Vonka. Samozřejmě inspirováno Karlíkem a továrnou na čokoládu. Samotný cover téhle desky, tak musím říct, že je opravdu nádherný, takže už jenom ten stojí za to se na to mrknout. Tady to je o něco kratší než Hugo Tox, protože tady najdeš jenom 11 tracků, featy od Draka a taky Rafaela. Takže na to rozhodně taky mrkni. No a s hudbou pokračujeme i my tady v éteru Rádia Spin. Yeah.

týden, přesně za týden je to tady. 16. odstartuje další řada populárních zrádců. No a my tady pro tebe máme takovou specialitku, protože 16. to odstartuje live v kongresovém centru, takže u toho můžeš být ty společně s Vojtou Kotkem, společně se všema zúčastněnýma, vlastně, který se objeví potom v té sérii. No a jak na to? Tak tyhle lístky můžeš vyhrát, a to zítra ve Spin Ránu ve hře Jeden na jednoho. Já ještě tady vidím, že ty lístky stojí normálně skoro až 10 tisíc, takže myslím si, že to je opravdu vymazlená cena, takže kdo by chtěl být u toho, koho třeba bavili předchozí řady zrádců, tak rozhodně laď zítra Spin Ráno s Krištofem a Domem a zítra tam budeš mít šanci vysoutěžit si lístky na tenhle event. A třeba se tam společně uvidíme. Posloucháš Radio Spin.

0: na rádiu Spin, dálniční tahy. D8 stále hlásí velký zdržení u 44. kilometru. Postojíš si tady obousměrně, bacha na to. Obousměrnou štosovačku potom hlásí taky D11, a to u 33. kiláku. Vidím tady taky lehký zdržení na D7, kde si u 50. kiláku postojíš ve směru na Prahu. Jinak ostatní dálniční tahy vypadají, že jsou ale v pohodě průjezdný. Co se regionu týče, tak docela zlobí Plzeň aktuálně. Tady vidím zasekaný centrum, taky Klatovskou třídu. V Českých Budějovicích si postojíš v ulici na Dlouhé Louce. No a co se týče Prahy, tak tady se štosuje zejména jižní spojka, a to ve směru na Baranďák. Táhne se to i dál přes celou Dobříšskou. Taky Štěrboholská spojka, ani tady to nejede úplně ideálně, a postojí si tady zejména teda ve směru na Záběhlice, ale v opačném směru to taky nejede úplně ideálně. Kbelská ve směru ven z Prahy, tak tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Bubenečský tunel směrem na Povltavskou, taky samotná Povltavská hlásí velký zdržení. No a postojíš si i na pražském okruhu v okolí Řeporí. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: Spine.
1: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Rádio Spine.

0: Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Před pár minutama se mi sem dovolal Vašek a mám tady od něj vyřídit nějaký pozdravy, tak jdeme rovnou na to.
2: Chtěl bych pozdravit Tomáše Kellera, Tomáše Krista a Patrika Tvrdíka. Jo, něco tam vyberte.
1: No, dostal jsem volnou ruku, takže já pro vás, chlapi, vybírám jednoho Refu a dáme si jeho nejnovější single, takže užívejte, jestli jste ještě v práci, tak tam ať vám to jde hezky od ruky. Let's go!
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Pohodový odpoledne, posloucháš Radio Spin za Majkem Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Nás zítra čeká speciální den tady na Radio Spin, protože ho celý budeme věnovat Tupakovi.
1: Yes.
0: My tě s Márou provedeme hudebním betlem, kde proti Tupakovi postavíme samozřejmě Biggieho. Kdo je tvůj favorit?
1: Já si myslím, že tady na Spinu vyhraje Tupac. Mm-hmm. Už z toho principu, že to je den Tupacovi, tak by bylo blbý, kdyby vyhrál Biggie. Takže já to nějak vnitřně budu trochu přát Tupacovi tady ten battle vyhrát. Ale já jsem spíš strana Biggieho, abych řekl pravdu. Taková zajímavost, Tupac dokonce vyrůstal v New Yorku. On se tam narodil, mm-hmm. takže on měl poměrně blízký vztah k tomu hiphopu z východního pobřeží. Mm-hmm. A potom se samozřejmě přestěhoval na ten západ. Tak jsem zvědavý, jak to Spineři ohodnotí a těším se na ten celý den. Myslím, že to bude pěkný.
0: Na druhou stranu v březnu, tak to bude 30 let zase od smrti Biggieho, tak to bude zase karty naopak.
1: Bude se dělat den pro Biggieho?
0: No, tak bude mít taky 30 let od svýho, tak proč ne?
1: Já bych udělal. Tak. A teďka se dokonce hnul i ten případ, že jo, že teďka odsoudili toho borce, co ho měl zastřelit před 30 lety, myslím, že je Tupaca.
0: Mm-hmm, jo, jo.
1: Tak na to se taky možná podíváme v tom hudebním víkendu. Minimálně Anička Ravcová.
0: Ta určitě. To je docela hustý, že se to až takhle po 30 letech vlastně začíná jako nějak jako řešit teprve.
1: Hele, já ty americký soudy, já tomu vůbec nerozumím. Jakože u nás to taky občas trvá, ale 30 let snad mám pocit, že ne. U nás se za 30 let promlčí vražda, jo, takže.
0: No, je to crazy, každopádně vy teď ještě tady si užijete Chill na Spinu s Márou. Než se ale Máru pustím, tak se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, stále tam prší a pršet nám bude až do konce dne, do nějaký druhý, třetí hodiny, takže jestli někam vyrážíš, rozhodně deštník sebou. Zítra to vypadá, že už by to mělo být bez deště, ale maximáty se vyšplhají na pouhých 20 stupňů. Tak užívej pohodovej zbytek dnes Márou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s tabou.
4: Jako malý místo seriálu jsem čuměl do prázdný otevřený lednice. Trochu jsme vyrostli, čumím jak vyhazu jeme otevřený krabice. Krabice od věcí, co bolej, mrzený lidi ve tři ráno na lince. Taky jsme mrzený olili po všech

0: Namazal ses?
1: Namazal jsem se naposledy v Chorvatsku, nevím jak ty, ale opalovák to nebyl. Každopádně chill na spinu, s tebou Mára, svátek dneska slaví Daniela. Je zajímavý počasí, protože půlka České republiky je v dešti, ale co jsem koukal, v Ostravě v Brně 30 stupňů, tak kdokoliv jde z východu, užívejte sluníčko, těžká závist. Každopádně, pokud tady mám nějaký fanoušky zrádců, a já věřím, že tady nějaký jsou, tak zítra se bude hrát Olupeny do Kongresáku. Možná si o tom slyšel, ale první díl se bude promítat na velkém plátně tady v Praze v Kongresáku a lístky to nejsou jen tak jako obyčejný, protože ty nejlevnější teďka se ženeš za dvojku a nejdražší dokonce za 10k. A není to tak, že by to nikdo nekupoval, ono už je to skoro vyprodaný, takže pokud jsi fanoušek zrádců, zítra buď ready, bude se soutěžit, za chvilku ti ještě řeknu víc. Každopádně ty nezapomeň na to, že Chill na spinu obsahuje tracky na přání podle tebe, takže jestli si chceš zlepšit deštivý den nebo slunečnej, záleží odkud chceš, mobilní aplikace Rádia Spin funguje a nebo číslo 210 32 30 30. S tebou Mára.

0: Jirka a Radio Spin.
1: Jo, úplně ho slyším, kámo. Peace.
2: Dobré ráno, Radio Spin. Ve tvých uších zdraví vás Krištof a Dominik.
1: Hej.
2: Dneska se podíváme, jak bylo ve světě.
1: Hej.
2: Co na to říkáš, Dome?
3: No, je to skvělý, ale mohlo by být líp.
2: No tak to je super, tak si pojďme pustit další písničko.
4: Bráško, hele, ten zněl úplně jak ty.
1: No to není pravda.
4: No to teda je pravda.
5: A prosím vás pěkně, já mám pro vás takový příběh. Já jel dneska ráno do práce tramvají sedmičkou, seděla tam prostě taková paní v tramvaji a strašně smrděla.
4: Já mám úplně takový flashback, jak kdybych prostě tady stál znova s Romanem, ty vole.
1: No, s Romanem tu nejsi.
6: Jo, what's up, hele, tak já jsem včera málo spal, ale připravoval jsem si to, jo, takže dneska tam bude hodně drum and bass, jo, nějaký old school, asi jakovej čelíček na dnešek, jo, to bude dobrý, ahoj, Spinneři.
1: Děvkom jako vyšitej, no a k tomu zbývá už jenom říct, čau, tady Maty, děkujeme za vaše parodie, kámo, bylo to jakoby dobrý, víš jak.
4: No a nebo třeba?
7: Teď je tady s tebou na Lodci doma s Krištofem zase zítra ráno.
1: Peace.
8: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

s tebou Mára a přijde mi skvělý, kolik emocí a fanoušků už zráci mají, protože když to začínalo, myslím si, že 2 roky zpátky, tak to bylo takový trošku chladný, ale teďka mám pocit, že tím, že je vždycky celá republika. A taky jsem se tam zkoušel hlásit, myslím si, že Vicky taky z rána, ale letos já možná to ani sledovat nebudu, uvidím. Každopádně, jestli ty seš fanoušek, což se nedivím, protože Vojta Kotek, Markus Kruk a Prima, to je jako skvělý kombo, který fakt funguje, tak si to můžeš dát na velkým plátnu. Za týden ve středu 16. září 2026 bude promítání prvního dílu v Kongresáku a ty tam můžeš být za free. A to chceš, protože nejlevnější lupeny jsou za 2. Zítra ve spin ránu pro tebe kluci mají ready 1+1 lístek, takže můžeš vzít frajerku, možná když to vyhraje nějaká frajerka, tak svýho frajera. A mě to bude docela zajímat, kdo vyhraje. Těším se na ty emoce, protože vyhrát takovýhle lupeny nebude vůbec jednoduchý, takže jestli seš fanoušku zrádců, rozhodně poslouchej zítra spin ráno a já ti budu držet palce. Yeah.

0: Rikardo.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D11, 33. kilometr směrem na Prahu. Čekáš kolem 5 minut a kolem půl hodiny na příjezdu do Brna po D1, cca od 182. kilometru. V regionech Plzeň, tak tady mám hned několik nehod. Těšínská, Karlovarská, Sady 35. a ještě Borská. Takže policajti v Plzni se dneska rozhodně nezastaví. Kreš taky v Ostravě na Mariánskohorský, jinak regiony docela šlapou. Praha, to je hrozný. Jako já tady na to koukám, to nemá ani smysl to říkat. Jako stojí to fakt všude. Jako fakt všude. Centrum, jižní spojka, ta snad po celý dílce, usmícháče, tunely, jak prší, tak všichni si vzali prostě plechový deštník. Pražský okruh, ale fakt dneska, nevím, no, asi pěšky nebo na kole. Každopádně nehody, rozvadovská spojka k Belská a pod Chodovcem, takže tam určitě opatrně, ale jinak pevný nervy. To je jediný, co ti asi řeknu.
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncert.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Radio Spin, Chill na Spinu, s tebou Mára a za chvilku pokecáme o docela velký aférce, která se teďka stala na pomezí televizí, takže jestli máš doma LG televizi, tak by si měl hodně zpozornit, protože poslouchání tvý konverzace, koukání, kdo je připojený na Wi-Fi, všechno tohleto, i když máš tu telku vyplou, je to docela nepříjemná aféra, takže za chvilku ti řeknu víc. Každopádně teďka něco příjemnějšího a trky na přání třeba od Megí.
1: Čau Máro, tady Megí, díky za to, že bych mohla dabovat, nejsi první, kdo mi to říkal, ale dostat se někam na dabing je prostě těžký, tak třeba se proslavím, nebo si mě někdo najde, takže si poslechne to, co si pouštím na přání. A pokud by to šlo, tak bych dneska poprosila odřezníka koloběh, není moc z prostých slov. A když to nebude, tak prosím klidně něco od Ektora nebo G-Easyho. Díky, čau.
0: Hele, Ektora, G-Easyho jsem ti hrál, řezníka zatím ještě ne, takže vybral jsem tady poslední exekuci, kterou už máme vycenzurovanou, takže naprosto v pořádku, můžeme jí hrát před 10. hodinou. No a ten dubbing, hele, rozhodně to zkoušej, já vím sám, jak moc je to těžký se dostat někam na dubbing, ale hele, když se oba dva budeme snažit, třeba nám to vyjde. Teďka jeden řezník na Rádiu Spin.

0: s tebou Mára, máme středu 9. září, svátek dneska slaví Daniela. No a jestli jsi teďka neslyšel o skandálu LG, tak se možná něčeho chytni, protože je to docela nepříjemná věc, protože způsobil to mikrofon. Tvoje LG televize, pokud náhodou máš, tak dokáže zaznamenávat audio, hlasový data, i když je vypnutá, což mi teda přijde naprosto creepy. A co je teda ještě creepy je, že i když tuhletu telku odpojíš od internetu, tak tvoje konverzace se uloží na nějaký lokální disk a potom, jakmile ji opět připojíš, tak to zase se odešle. Kam se to odešle, kdo by tyhle ty data potřeboval, kdo chce slyšet tvoji konverzaci u večeře, ale je to jednoduchý, všechno je jenom reklama, prostě o tom, jaký reklamy ti tam pošlou, co by tě mohlo zajímat. Velký bratr tě sleduje, to mě asi napadlo teďka jako hnedka první věc, já jsem se tomu vždycky hrozně smál, říkal jsem si, tati, prosím tě, to je blbost, to se nikdy nestane, no. Asi to tak úplně není. Každopádně, než teďka přijdeš domů, vyhodíš svoji LG televizi z okna, tak bych ti chtěl říct, že máme v kapse takový krabičky, který tohle to dělají úplně denodenně a jsme s ním všichni v pohodě. Všichni jsme zaškrtli takovýto tlačítko. Ano, souhlasím, přečet jsem si podmínky, nikdo to nečte, takže je to taková daň za to mít tyhle ty dobrý technologie, ale jenom na tobě, jestli to budeš používat. Hele, to bylo takový až chytrý, čo? Takovej geek barek, ale neboj, za chvilku si dáme něco příjemnějšího, dáme si Rap DNA, kde mám pro tebe připravený krásný klavírní základ, co se týká samplu, tak jsem zvědavej, kdo to dneska odhalí. Mrknem na počasí, aktuálně republika je rozdělená, protože na jedné půlce prší, na druhý je krásně slunečno, slunečno je na východě, na Moravě a Slezsku, kde prší, tak je hlavně Čechy. Takže 22 stupňů v Praze, v Ostravě 30 a nám bude tady v Čechách pršet až do 5 hodin rána zítřejšího času. S tebou Mára. Fin Radio.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: poslední dobře má.
1: Za 2 minuty, 5 hodin, přesný čas, za 3 tracky rap DNA.
2: Radio Scéna. Nejvíc rapu v republice.
3: Neříká Hector, loket z okna. Vypnul a neřeší do hovna. A haters...

0: Rap DNA s tebou má Ráčo na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uvádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem tě tady pouštěl hlas Nick Tenda.
1: Chtěl jsem se rozloučit, než odjedu, ale zvedáš mi telefon. Děje se něco?
0: Děje se něco. No, nakonec to poznal, bylo to poměrně jednoduchý, protože se jednalo o Nicka, Hasana a jejich track 7. Ten měl dokonce nedávno i 7 let od vydání a toho stejnojmenýho alba. Myslím si, že k tomu vyšly i nějaký speciální vinily. Já jsem to teda propás. Každopádně dneska pro tebe mám pouze klavírní základ, který má zhruba 4 sekundy, ale myslím si, že ti to bude stačit. Myslím si, že to je hodně známý a navíc tady ten klavírní základ se nese úplně celým tady tím trackem, který dneska budeš hledat, tak uvidíme, jak si s tím poradíš. Tohle to je dnešní sample v Rap DNA. Tak to by mělo být easy, ne?

tak zohratý, nevím, čo to znamená, si trvá.

0: Zadudní Pex. DNA Repo na rádiu Spin.
1: Čau na Spinu, s tebou Mára, 1717. To znamená, že pokračujeme v dnešním hledání samplu. Tady tu ukázku už jsem ti dneska pouštěl. No a jdeme se podívat i taky na tvoje odpovědi, zkoušel to tady Bobán.
2: Hele, já typu, že mohlo by to být Izomandias a Melanch.
1: Začátek Melanche.
3: Od rána, panáky, panáky, jsem fakt ta práva, co tě rozeká jako Bagdad.
1: Sorry Bobane, tady seš mimo, možná ti za chvilku pomůžou nápovědy, ale uvidíme, co ještě Pavel a Bára.
4: Čau, my si myslíme, že to je Paulí Garant Boomerang.
5: Se svátkem.
1: Tam klavírní základ je a naprosto skvělej track, tak zkusíme. To je jo. To není špatný tip, ale když ti to pustím ještě jednou, tak je to trochu někde jinde. Ale Pavle, Báro, vůbec jste nebyli daleko, dneska hledáme československou věc. Každopádně jdeme se podívat ještě na ty nápovědy, aby to hledání bylo samozřejmě trošku jednodušší, protože správnou odpověď zatím nemáme. A tak prozradím to, že na featu je týpek z Maroka, co má ve jméně Francii. Název tracku je taky druh masáže a je to od rapera, který byl v hudebním battlu, tedy na rádiu Spin, a to minulej měsíc. A tím, že jsem dneska dobrák a venku je takhle hnusně, tak ti pustím ještě delší ukázku toho klavírního základu. No, tak najdem správnou odpověď, na to jsem zvědavej.
0: Postal si? Dej vědět! Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA s tebou má Ráčo na spinu. Za chvilku 17:30, to znamená, že si jdeme odhalit a rozlousknout dnešní sample. Pouštěl jsem ti tady ten klavírní základ. Říkal jsem ti o tom, že na featu je týpek z Maroka, že název tracku je taky druh masáže. Byly tady typy třeba ještě, že to je Kellyn, Až na měsíc, nebo taky Sunset. No tak jdeme se podívat možná na ty správnější odpovědi. Poslal třeba Kuba.
1: Čau, hele, já si myslím, že to je French Montana, co si parem, body to body.
0: Jarda.
2: Zdravím, Jarda Mareš, telefonu, Separ, body to body.
0: Bobo.
3: Čauko, no při poslechu písničky je hned jasný, že to je Separ, body to body.
0: Svýho tiskovýho mluvčí má taky Přemek.
4: Můj přítel Přemek si myslí, že se jedná o track Separ a French Montana, body to body.
0: Co nám řekne Lukáš?
5: Ahoj, zdravím tě tady Lukáš. Já myslím, že to je Separ, body to body, French Montana.
0: No zatím to na to body to body vypadá hodně nadějně, Nikola.
6: Čau, Nikola u telefonu. Ale je to Separ, body to body.
0: Alex.
7: Body to body, Separ, French Montana.
0: A Michael.
8: Budu vědět, hele, je to body to body, Separ a French Montana a na beatu Petr Pán.
0: Samozřejmě, tady ta skvělá letní věc, French Montana, Separ, Body to Body. Tady to, když jsem slyšel úplně poprvé, když jsem si poslouchal Separovo nový album, tak jsem věděl, že to bude totální pecka a je, protože těch odpovědí přišlo opravdu hodně, mám z toho radost, takže za chvilku si banger pustíme, ještě předtím, ale... Rychlá doprava na rádiu Spin. Málem jsem to tady nezap. Každopádně přes hodinu čekáš na D11 na 35. kiláku směrem do Prahy. Vůbec nevím, co se tam stalo, ale vidím, že tady to zdržení je opravdu velký. 10 minut na příjezdu do Brna po D1, zhruba od 190. kilometru. Co se týká regionu, tak Plzeň má pořád několik nehod. Těšínská, Karlovarská, Sady 35. a Borská. Bouroz taky v Budějkách na Sadech a v Ostravě na Mariánskohorský. Koukám na silnici číslo 3 od Benešová směrem na D1 čekáš aktuálně 10 minut, je tady totiž nehoda u Mráče. Hlavní město, tady to je dost zasekaný, Průmyslovka, Jižní Štěrboholská spojka, taky Jižní spojka před Barandákem, Dobříská, Centrum, Nuselák, Velzonka, brutálně to stojí, stojí taky Bubenecký tunel, vidím zasekanou Argentínskou, je to teda dost šílený, nehoda je na Pražském okruhu 20. kilák směr D1, neprůjezdná krajnice, zdržuje se kolem tomu D5 na 10 minut a taky Pražský okruh od stejného kiláku, taky od 23. zhruba na 20 minut. Takže Praha je dneska hodně, hodně drsná, dávej bacha, ať do ničeho nenalítneš a případně mi dávej vědět, kdyby si ještě na něco narazil. Ode mě z dopravy všechno a za chvilku už si tady užijeme French Montanu, Separa a Body to Body.
9: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: Adiosfér. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Chill na Spinu. Já jsem se tady doma zakučkal. Úmrtí moderátora přímý přenosu. Sorry, takovejhle nástup jsem teda ještě dlouho neměl, ale já to zvládnu. A zahraju Alexovi.
2: Tak mi dej tu moji oblíbenou. Resta, tam nech bejt.
1: Nech bejt, jo. Hele, ty, já se směju, mě tady úplně vytřískly slzy. Já si říkám, ty jo, tak tohle není možný, ne? Že by někdo umřel jako takhle během vysílání. Ale třeba tě to teďka probudilo, řekl jsi, ty, co v tom rádiu děje. Tak za chvilku startuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Od 6 do 7 jenom tvé tracky. To je prostě upoutání pozornosti, jo? Takže objednávej do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej na číslo 210 32 30 30. Kdybych tě to nezved, tak asi tady ležím pod stolem, jo?

0: Ťuk, Radio Spin, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, ťuká na dveře a je tady, jdem si pustit první tři tracky na přání, který já tady budu hrát. Budu hrát pro Honzu.
1: Chceš být superstar, u mě si somrák. Kámo, prosím tě, pustil bys tam něco od Supercrew, díky brácho.
0: Hele, tím, že jsi v autě, jedině to může být track Dávy Bacha, ať se ti na cestách nic nestane. Zahraju taky Bobanovi.
2: Já bych to rád nechal na partnerce, co vyber.

0: Ektora upgrade a bude to pro ní.
1: No tak jo, tak upgrade pro tvojí přítelkyni a do třetice to bude Tomáš.
2: Něco od Kelina, vítej mezi náma. Pro tebe a pro všechny posluchače.
1: Super, tak všem posluchačům ještě budeme posílat Kelina se Steinem. Jaký další věci ti zahraju, to už je na tobě. 210, 32, 30, 30. Nebo taky můžeš posílat voiceovky, případně i fotky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a ještě se společně podíváme na aktuální počasí. Venku je něco kolem 22 stupňů a teďka koukám, že přehánky se přestěhovávají celkem i na východ, teďka taky něco před Brnem, takže i tam by mělo sprchnout. Každopádně bude většinu dne ještě pršet, zítra kolem 20 polojasno.
3: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: Za 2,5 minuty 6 hodin, to je přesný čas a startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
1: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

9 v noci lesem vyskočí z

0: Rádio Spin, s tebou Mára, středa, svátek dneska slaví Daniela, 8 minut po 6, to znamená, že nám běží hodina, kdy hraju jenom podle tebe. No, nebudu to zdržovat, jdem si představit další 3 tracky, které tady budu hrát jenom podle tebe. Další bude od Nadís.
1: Ahojky, Máro, chtěla bych tě poprosit, zahrál by si mi písničku Sofian Match Feet Stein 27. OK, pro mě do práce, aby to líp utíkalo. Okay. Chce to něco rychlejšího, nám to hezky od ruky. Pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají. Děkuju a mějte se krásně. Čau.
0: No, naprostá klasika, skvělý výběr, OK, se Steinem. Je to skvěle natočený klip, mimochodem, moc mě to baví. A ten track jsem si dost oblíbil. Zahraju taky Holexovi.
2: Tak já bych si dal, jestli tam máme od Robina Zuta, dal by si kdo, ale dva. Chtěl bych to věnovat všem single chlapům, všem, co poslouchají Spin. Hlavně tobě do studia, co se netěší na zimu, tak jako já.
0: Díky všem single borčům, nebo těm, co se netěší na zimu. Já mám zimu vlastně docela rád. Já jsem Holexovi říkal, že ne, ale vlastně proč ne? Asi mám nejradši podzim nebo jaro. Každopádně do třetice Zuzka.
3: Ahoj, prosím tě, můžete zahrát od Hardtricka Bandolero pro Samču. Děkujeme, ahoj.
0: Takže ještě jeden Hardtricko. Jaký další věci budu hrát? To je na tobě. 210, 32, 30, 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Čau na Spinu, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, pokračuje. Pokud ještě si neslyšel svůj track, tak vůbec nezoufej, procházím voiceovky, procházím naše telefonní číslo, takže playlist se nám krásně staví, takže určitě se dostane i na tebe, jako třeba teďka na Katku.
1: Zdravím tě, zahrej dneska Manu Chao Me Gustastu, bude to opět pro mého skvělého syna Páju, kterého moc miluju, a pro jeho úžasné kamarády Sašu, Baču a Prostridu, že jim děkuju za podporu a tak je to pro tebe do studia a pro všechny spinnery.
0: No tak super, tak všem spinnerům budeme posílat tady tu naprosto španělsko krásnou věc, co v překladu znamená líbíš se mi, me gustas tu, a zahrajeme taky Honzovi.
2: Tak papa. Jo, Jakubovi Trmalovi, ale myslíš, že to můžeš jako říct ty, že...
0: že bych mu to řekl já do těch varů, jo, tak prosím tebe, Jakube Trmale, seš nejlepší elektrikář na západě, říká se to o tobě, tak ale ještě je teprve 6 hodin, jo, do půlnoci času dost, takže ještě makáme a jestli si chceš zpříjemnit zbytek směny trackem na přání, tak můžeš být jak Honza a taky mu třeba něco věnovat. No a do třetice to bude Maria.
3: Jestli byste mi zahráli Stein 27 Maria pro všechny, co poslouchají Pin.
0: Dobře, tak trošku zpomalíme se Steinem, abychom to zase mohli rozjet, protože hnedka je tam Gleb, který to totálně nakopne. A jestli si chceš ještě zpříjemnit středu 210 32 30 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D11, kde je nepříjemná nehoda na 35. kiláku směrem na Prahu. Čekáš tady přes hodinu a bohužel čekáš i v druhém směru směrem na Hradec kolem 15 minut. Nehoda ještě na 46. a 73. kilometru, taky D11 směr Jaroměř. 10 minut na příjezdu do Brna po D1, cca od 168. kilometru. Co se týká regionu, tak vidím tady pořád nehodu v Plzni, a to na Sadech 35. a taky v Budějkách v ulici Na Sadech. Hlavní město, tady ta situace už je trošku klidnější, kde si ale pořád počkáš, tak je Nusilák směrem do centra. Pár minut taky ještě na Patočkový, taky Pražský okruh, 22. kilák směr D1 a 15. kilák směr Ruzyň. Vidím tady menší zdržení k Barandovu, a to kousek od Barandáku, samotného mostu. A jinak je to docela v pohodě, jinak je to asi všechno. Vidím tady ještě nehodu na Povltavský, na Nový Povltavský, mezi Novou Povltavskou a Povltavskou. Je to ta křižovatka, která se napojuje v Holešovičkách, takže jestli máš cestu zrovna tudy, tak na to určitě bacha, jinak ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncert

0: podle tebe.
1: Posloucháš Čo na Spinu, s tebou Mára, svátek dneska slaví Daniela a po půl šestý, pořád hraju hodinu, kdy hraju jenom podle tebe, a budu hrát teďka podle Pavla.
2: Čau, tady Pavel, zahrál bys mi prosím tě od Snoop Dogga Riding on the Storm pro tebe a pro všechny, co poslouchají. Děkuju. Ahoj.
1: Super, díky moc, Pavle, mám pocit, že dnešek je takovej řízení v dešti, každopádně budu hrát i pro Davea.
3: Dáme tam třeba od Bena Kristova jedeme bomby. No tak všichni, co poslouchají Spin, no a tobě do studia.
1: Děkuju, tak ke mně taky do studia, přiteče tady ten track a ještě budeme hrát pro Pavla a Báru, který dneska zkoušeli Rap DNA.
4: Čau Spiňáci, zahraješ nám Paulio Garanta s Martinem Svátkem Boomerang.
5: Pro všechny, co řídí nebo jsou v autě, děkujeme.
1: Tak díky taky za tady ten krásný track. I vás šlechtí to, že i když vám nevyšlo Rap DNA, tak pořád posloucháte a že jste si objednali tuhle nádhernou věc Pauly G, Martin Svátek a jejich Boomerang. Na Rádiu Spin.

0: tebou Mára a my už se pomalu, ale jistě blížíme ke konci mýho vysílání a taky hodiny, kdy hraju jenom podle tebe, tak se jdeme ještě podívat do naší mobilní aplikace, co mi tam přistálo, třeba od Honzy Vojsovka.
1: Čau Máro, ty opustil bys tam něco smutného pro mě a pro mýho kamaráda z Bindu a pak také ještě pro naší bývalou kamarádku Veroniku, teď už bývalou, protože ona už nás nemá ráda. Nechce jít s náma v pátek ven, tak něco smutného bys tam měl. Dík.
0: Veroniko, takhle vypastit kamarády, no to se nedělá přece. Ještě k tomu v pátek, kdy se nejvíc kalí. No tak doufám, že Veroniky se to rozmyslí. Dal jsem tam opravdu depresivní věc. XXX, set. Protože to je opravdu prostě smutný. Nic lepšího mě nenapadlo, sorry Honzo. Zahraju taky Ester.
2: Čau Máro, tady Ester, zdravím tě po dovolený, po dlouhý době a moc tě prosím, pust mi tam je mého oblíbeného a nejenom doufám mého, ale i ostatních lidí, Smeka, jo, díky moc, já jsem dneska úplně hotová, jdu teprve z práce, takže úplně všem, co to mají stejně a jsou totále regále, díky, čau.
0: Hele, věřím, že fanoušci Smeka tady rozhodně jsou, protože Ondra, tak ten objednával taky trochu Smeka.
3: Tak papa, jo, Jakubovi Trmalovi.
0: A, myslím, pardon, mám tady špatnou voiceovku, ojojojojoj, to se mi stává maximálně jednou.
4: Ahoj Marečku.
0: A už jsem to našel.
4: Ahoj Marečku, Ondřej, prosím tě, zahraj mi od Gleba o to album. A je to se Smekem na featu.
0: Tak jo, takže už jsem to našel, Gleb, Smek One, fotoalbum, takže to doplňuje playlist Rádia Spin a jdem si to společně užít.

0: jako bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nežral.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

Končuje 6. hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe, taky čel na spinu. Dneska už je to ode mě všechno, víc tracků už nestihneme. Každopádně, co určitě ty stihnout můžeš, je československý underground. Ten tady startuje od 8 hodin večer, kde se vždycky představí začínající umělec, který přizve pozvání od Jirky a pustí několik svých tracků. Je tam krátký rozhovor a dokonce i live rap. No a my si poslechneme jenom krátkou ukázku jednoho.

0: Takže pokud tě sound zaujal, určitě nezapomeň od 8 naladit Radio Spin. Podíváme se ještě na počasí, aktuálně prší skoro v celé České republice, krom Ostravy, Slezska a části Moravy, jinak mraky jsou opravdu všude, takže je kolem 18 stupňů. Zítra bude kolem 20, polojasno a tyhle teploty se budou držet do konce tohohle týdne. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase zítra. Spin Radio.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kirití. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kirití. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Radio Spin Deskabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu.

postavil zákony tak, aby platili, řekni, ať přísahá na Bibli. Mě nabodně na vidle, jestli se pletu, nejdem zasu v klidu si navykli. Rakety za ganžu, za pitlik, tady máš baganže se zabydli.

0: Radio 5, peace!
1: Jo, úplně ho slyším, kámo, peace!
2: Dobré ráno, Radio Spin, ve tvých uších zdraví vás Krištof a Dominik.
1: Hej.
2: Dneska se podíváme, jak bylo ve světě.
1: Hej.
2: Co na to říkáš, Dome?
3: No, je to skvělý, ale mohlo by být líp.
2: No tak to je super, tak si pojďme pustit další písničko.
4: Bráško, hele, ten zněl úplně jak ty.
1: No to není pravda.
4: No to teda je pravda.
5: A prosím vás pěkně, já mám pro vás takový příběh. Já jel dneska ráno do práce tramvají sedmičkou, seděla tam prostě taková paní v tramvaji a strašně smrděla.
4: Já mám úplně takový flashback, jak kdybych prostě tady stál znova s Romanem, ty vole.
1: No, s Romanem tu nejsi.
6: Jo, what's up, hele, tak já jsem včera málo spal, ale připravoval jsem si to, jo, takže dneska tam bude hodně drum and bass, jo, nějaký old school, prostě jako čelíček na dnešek, jo, to bude dobrý, ahoj, Spinneři.
1: Děvkom jako vyšitej, no a k tomu zbývá už jenom říct, čau, tady Maty, děkujeme za vaše parodie, kámo, bylo to jakoby dobrý, víš jak.
4: No a nebo třeba? Piky tady s tebou na letci doma s Krištofem zase zítra ráno.
1: Peace.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.
8: Spin Radio.
7: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
9: Nově tu vysíláme na 985 FM.
7: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Už to víš, máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
10: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
11: Pojď to rozpálit, pojď.
7: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Underground. Přeju ti pohodový večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Štefko. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, zdravím.
0: Kdyby ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Štefko?
1: Tak Štefko je 27-letý týpek z Vítku Místku, Moravskoslezský kraj. A je to další kluk obyčejný z obyčejných poměrů, který si chce splnit svůj hudební sen.
0: Vzpomeneš si na první moment, kdy jsi přišel do kontaktu s rapem, kdy to třeba bylo a kdo to byl?
1: To si pamatuju úplně přesně jak včera. Bylo to před 13 lety, když jsem se zrovna s kamarády viděl, že si zahrajeme fotbal a pod panelákem jsem slyšel poprvé v životě vlastně live rap našich místních tehdejších borců z Karab Rap.
0: Kdo to pak byl z nějaký tým profláklejší scény, nějaký jména? Byla to zahraniční scéna, co si pak sledoval, nebo spíš tady naše česká?
1: V útlém věku určitě zahraniční, 50 Eminem a všichni tady ti letí frajeři, ale v to byl ještě v té době taneční sen. Beatbox, breakdance, elektro a potom, co se týče rapu, tak určitě české a slovenské, že a 1-6, Zlatý kontrafakt a tyhle ty největší ačka.
0: Kdy pak přišel ten moment, že jsi řekl, že sám taky zkusíš nějakou hudbu vytvořit?
1: Přesně v ten moment, jak jsem potkal ty kluky před barákem, tak jsem věděl, že to chci dělat.
0: A začal jsi na vlastní pěst, nebo jsi chtěl nějak přidat k ním?
1: Chtěl jsem se přidat k ním, ale jelikož jsem to chtěl strašně rychle, tak jsem byl odmítnut a to byl ten největší motiv k tomu jim ukázat, že toho loket.
0: Jak dlouho se teď tomu už věnuješ?
1: Je to přes 13 let.
0: Je někdo, kdo by si řekl, kdo z interpretů ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Určitě. Snažím se to vždycky brát jako třetí osoba, ale mám rád R&B, mám rád rychle double timey. Vyrůstal jsem hodně samozřejmě i na boom bapu, v té době ani ještě trap a tyhle ty novodobé věci nikdo nedělal tady v Česku. A momentálně je to Refu, tak to je taková moje krevní skupina.
0: Jak se vlastně vůbec díváš teď na vývoj rapu tady u nás v České republice? Už seš v tom dlouho, tak jak tě baví to, co vlastně vzniká teď, oproti třeba tomu, co vznikalo předtím?
1: Řekl bych to tak, že to máš vždycky své plusy a minusy. Myslím si, že to, co se nemusí samozřejmě líbit mi, se může líbit někomu jinému, ale konstruktivně já si myslím, že hudba šla určitě dopředu, začíná to být více světové, ale chybí mi tam to srdce a ta výpovědní hodnota. Přijde mi, že lidi z toho dělají více pračku na peníze, než aby to dělali z nějakého přirozeného hlediska.
0: V tvý kariéře pak taky přišel moment, kdy jsi byl v The Mac v rap, v druhém ročníku, co jsme se tady bavili. Když jsi tam šel, nebál se z toho, že by si pak třeba, i kdybys to třeba vyhrál, byl pak branej jako ten rapper z The Mac v rap?
1: Přemýšlel jsem nad tím, ale byl jsem a jsem přesvědčený a plně ready na to dokázat, že to tak není, jenom hledám cestičky.
0: A vnímáš teď, že ti to přineslo nějaký věci, nebo naopak třeba vzalo ten The Mac v rap?
1: Určitě mi to přineslo nějakou pozornost a hlavně zkušenost, protože po té soutěži jsem se na to celé začal dívat úplně jinak. Ty amatérské naivní brýle šly stranou. Začal jsem to brát opravdu vážně a mrzí mě jen to, že jsem toho nevyužil víc.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Štefko. Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu Spin. Aha.
2: Slovakia a Česko zase spolu. Všichni místo, kde prezent. Odvážený rap.

0: Československý underground.
1: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Štefko. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
2: Největší motivace asi totálně přirozená vlastnost a láska té muzice a rodina, protože jsem z muzikantské romsko-české rodiny a je to prostě náš dár, naše požehnání.
1: Hraješ sám na nějaký nástroje?
2: Nehraju, ale určitě mám muzikantský sluch.
1: Nelákal tě někdy třeba i nějaký jiný žánr tvořit než rap?
2: Lákal, taky hodně zpívám, i jsem vlastně začínal jako jeden z hlavních vokalistů ve sboru, ale rap je srdcovka, tam jsem já.
1: A propojuješ třeba i teď rap nějak s zpěvem?
2: Určitě.
1: Když jdeš tvořit track, tak mě zajímá, jestli první vybíráš beat nebo první teda píšeš text?
2: Já zásadně vybírám vždycky beat a nechápu a zároveň neodsuzuju lidi, co píšou bez beatu, ale podle mě hudba, její největší kouzlo jsou emoce a bez toho beatu to podle mě nevychytáš.
1: Kde vlastně bereš beaty?
2: Beaty si kupuju z licencí buď na BeatStars, nebo tak různě po internetu, případně od známých, nebo tam z Moravskoslezska producentů, tak poznám ostech.
1: Ty sám si nikdy neskoušel udělat taky třeba nějaký beat?
2: Zkoušel jsem, jenže problém je, že moje technické dovednosti jsou někde na bodě komunismu, tudíž věřím na to, že bych měl dělat jenom tu jednu věc, kterou budu dělat na 100%, a to je rap a hudba celkově.
1: Máš okolo sebe nějaký lidi, kteří tvoří s tebou, nebo tvoříš sám?
2: Bývalo to tak, právě ta skupina Skarab Rap, to jsou moji otcové, ale zůstal jsem na to sám. V místku u nás ještě Psychorime, velký frajer, zatím dokázal nejvíc, ale všechno vlastně, co se týče mojej hudby, si řeším sám.
1: Jak to vlastně vypadá ve Frýdku místku teď s tou rapovou scénou? Je tam víc jmén, podporujou se nějak, nebo jak to tam vypadá?
2: U nás to úplně umřelo. Jo, tam se nepodpoří vlastně vůbec nikdo.
1: Co je vlastně pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, jo, to je dobrý, to mě baví?
2: Tak samozřejmě musí mě to bavit zvukově, což je 100 chutí 100 lidí, ale zvuk, bars, flow, skill, emoce a to osobní podání.
1: Ty máš na kontě už taky několik živých vystoupení, tak by mě zajímalo, jestli tě víc baví nebo naplňuje tvorba hudby ve studiu, nebo pak vlastně být na té stage a předávat tu hudbu lidem.
2: No je to tak 50 na 50. Já to miluju všechno, co k tomu patří, ale trošku možná více zábavnější je pro mě ty lidi zabavit a předat jim tu energii.
1: Na čem aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
2: No, měl jsem rozdělaný album a musel jsem ho z určitých důvodů pozastavit, ale na co se určitě můžeme těšit, tak to jsou různorodé singly.
1: A jdeš právě teď spíš formou nebo cestou singlů, než třeba nějakého uceleného projektu?
2: Určitě, myslím si, že na album ještě není správný čas a až ten čas přijde, tak to bude stát za to.
1: Spousta lidí mi tady taky říká, že teď už bohužel to není jenom o hudbě, ale musí se taky prezentovat různě na sociálních sítích a tak dále. Tak děláš tohle taky?
2: Nechci znít nějak na egovaně nebo jako na myšleně, ale myslím si, že co se týče hudby, tak tam jsem kompletní balíček, ale ta výzáž, ten svek, ta osobnost, tam to vás ne, tam je třeba zapracovat a bude to top.
1: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
0: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
0: na rádiu Spin.

0: Český underground.
1: Radio Spin, Jirka a taky Štefko. My jsme tady na začátku slibovali live rap. Tak co to bude za track?
2: Bude to track, kdy 130 kilo flow. Tak jsem se vlastně prezentoval i v Megu. Uh-huh. A je to prostě tučný náklad bars. A je to trošku ego trip, upřímně, ale je to porce rapu.
1: Já myslím, že ego trip k rapu prostě patří. Tak jdeme rovnou na to?
2: Určitě. Yeah, yeah. Zdraví tě Štefko, Fidek Místek Represent. Zdravím všechny poslu-

0: chápeš?
1: Tohle byl Štefko, host pořadu Československý underground na rádiu Spin. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
2: Tak v prvé řadě děkuju vám za možnost a pro posluchače čekuji Freedek Místek Represent, 130 kilo flow, važte si muziky, pokud chceme posouvat dál, nedělejme z ní pračku a hlavně uživejte život.
1: Hezká message na závěr, tak díky moc ještě jednou a já se budu těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Čau, čau.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer na rádiu.

0: 11 večer.
1: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad, hard shit s láskou, makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, moje děti mi dáš. Dostaň mě s tam a navždy mě máš. Dostaň mě s tam a navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: Tergel, právě posloucháš Radio Spin, tak si to užij, je to pecka.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go. Let's go.
3: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vy dneska mám hru on lock jako Central. Legenda, Praha, Žižkov, Bullet Time. Je mi líto těch, co to neznají. Nebylo to jako dneska.

0: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.
1: Radio Spin.
2: Look, self-awareness, pride to coat, and yes, I like to wear it. Buttoned up, don't like to let no air in, with a pair of gloves that I hope doesn't perish. I discovered though when I get holes in them, and I let joy in, I'm in higher spirits. My mistakes are like a screaming parrot, just repeating lyrics. I can barely bear it when I'm lost. Road is narrow, I'm looking.

0: Radio Spin. Peace.
1: Jo, úplně ho slyším, kámo. Peace.
2: Dobré ráno, Radio Spin. Ve tvých uších zdraví vás Krištof a Dominik.
1: Hej.
2: Dneska se podíváme, jak bylo ve světě.
1: Hej.
2: Co na to říkáš, Dome?
3: No, je to skvělý, ale mohlo by být líp.
2: No tak to je super, tak si pojďme pustit další písničko.
4: Bráško, hele, ten zněl úplně jak ty.
1: No to není pravda.
4: No to teda je pravda.
5: A prosím vás pěkně, já mám pro vás takový příběh. Já jel dneska ráno do práce tramvají sedmičkou, seděla tam prostě taková paní v tramvaji a strašně smrděla.
4: Já mám úplně takový flashback, jak kdybych prostě tady stál znova s Romanem, ty vole.
1: No, s Romanem tu nejsi.
6: Jo, what's up, hele, tak já jsem včera málo spal, ale připravoval jsem si to, jo, takže dneska tam bude hodně drum and bass, jo, nějaký old school a prostě jako čelíček na dnešek, jo, to bude dobrý. Ahoj, Spinneři.
1: Děvkom jako vyšitej. No a k tomu zbývá už jenom říct, čau, tady Maty, děkujeme za vaše parodie, kámo, bylo to jakoby dobrý, víš jak.
4: No a nebo třeba? Piky tady s tebou na letci doma s Krištofem zase zítra ráno.
1: Peace.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu Spin.

0: Československý underground.
1: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Štefko. Ahoj, vítej ve studiu.
2: Ahoj, zdravím.
1: Kdyby ses měl posluchačům krátce představit, kdo je Štefko?
2: Tak Štefko je 27-letý týpek z Vítkomístku, Moravskoslezský kraj, a je to další kluk obyčejný z obyčejných poměrů, který si chce splnit svůj hudební sen.
1: Vzpomeneš si na první moment, kdy jsi přišel do kontaktu s rapem, kdy to třeba bylo a kdo to byl?
2: To si pamatuju úplně přesně jak včera. Bylo to před 13 lety, když jsem se zrovna s kamarády viděl, že si zahrajeme fotbal, a pod panelákem jsem slyšel poprvé v životě vlastně live rap našich místních tehdejších borců z Karab Rap.
1: Kdo to pak byl z nějaký tým profláklejší scény, nějaký jména? Byla to zahraniční scéna, co si pak sledoval, nebo spíš tady naše česká?
2: V útlém věku určitě zahraniční, 50 Eminem a všichni tady ti letí frajeři, ale v to byl ještě v té době taneční sen. Beatbox, breakdance, elektro a potom, co se týče rapu, tak určitě české a slovenské, že? A jedna česká, Zlatý kontrafakt a tyhle ty největší háčka.
1: Kdy pak přišel ten moment, že jsi řekl, že sám taky zkusíš nějakou hudbu vytvořit?
2: Přesně v ten moment, jak jsem potkal ty kluky před barakem, tak jsem věděl, že to chci dělat.
1: A začal jsi na vlastní pěst, nebo jsi chtěl nějak přidat k ním?
2: Chtěl jsem se přidat k ním, ale jelikož jsem to chtěl strašně rychle, tak jsem byl odmítnut, a to byl ten největší motiv k tomu jim ukázat, zač je toho loket.
1: Jak dlouho se teď tomu už věnuješ?
2: Je to přes 13 let.
1: Je někdo, kdo by si řekl, kdo z interpretů ovlivňuje tvoji tvorbu?
2: Určitě. Snažím se to vždycky brát jako třetí osoba, ale mám rád R&B, mám rád rychle double timey. Vyrůstal jsem hodně samozřejmě i na boom bapu, v té době ani ještě trap a tyhle ty novodobé věci nikdo nedělal tady v Česku. A momentálně je to Refew, tak to je taková moje krevní skupina.
1: Jak se vlastně vůbec díváš teď na vývoj rapu tady u nás v České republice? Už seš v tom dlouho, tak jak tě baví to, co vlastně vzniká teď, oproti třeba tomu, co vznikalo předtím?
2: Řekl bych to tak, že to má vždycky své plusy a minusy. Myslím si, že to, co se nemusí samozřejmě líbit mi, se může líbit někomu jinému, ale konstruktivně já si myslím, že hudba šla určitě dopředu, začíná to být více světové, ale chybí mi tam to srdce a ta výpovědní hodnota. Přijde mi, že lidi z toho dělají více pračku na peníze, než aby to dělali z nějakého přirozeného hlediska.
1: V tvý kariéře pak taky přišel moment, kdy jsi byl v The Mac v rap, v druhém ročníku, co jsme se tady bavili. Když jsi tam šel, nebál se z toho, že by si pak třeba, i kdybys to třeba vyhrál, byl pak branej jako ten rapper z The Mac v rap?
2: Přemýšlel jsem nad tím, ale byl jsem a jsem přesvědčený a plně ready na to dokázat, že to tak není, jenom hledám cestičky.
1: A vnímáš teď, že ti to přineslo nějaký věci, nebo naopak třeba vzalo ten The Mac v rap?
2: Určitě mi to přineslo nějakou pozornost a hlavně zkušenost, protože po té soutěži jsem se na to celé začal dívat úplně jinak. Ty amatérské naivní brýle šly stranou. Začal jsem to brát opravdu vážně. A mrzí mě jen to, že jsem toho nevyužil víc.
1: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Štefko. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
2: Největší motivace je asi totálně přirozená vlastnost, láska té muzice a rodina, protože jsem z muzikantské romsko-české rodiny a je to prostě náš dár, naše požehnání.
1: Hraješ sám na nějaký nástroje?
2: Nehraju, ale určitě mám muzikantský sluch.
1: Nelákal tě někdy třeba i nějaký jiný žánr tvořit než rap?
2: Lákal, taky hodně zpívám. I jsem vlastně začínal jako jeden z hlavních vokalistů ve sboru, ale rybě srdcovka, tam jsem já.
1: A propojuješ třeba i teď rap nějak s zpěvem?
2: Určitě.
1: Když jdeš tvořit track, tak mě zajímá, jestli první vybíráš beat nebo první teda píšeš text.
2: Já zásadně vybírám vždycky beat a nechápu a zároveň neodsuzuju lidi, co píšou bez beatu, ale podle mě hudba, její největší kouzlo jsou emoce a bez toho beatu to podle mě nevychytáš.
1: Kde vlastně bereš beaty?
2: Beaty si kupuju z licencí buď na BeatStars, nebo tak různě po internetu, případně od známých, nebo tam z Moravskoslezska producentů, tak po známostech.
1: Ty sám si nikdy neskoušel udělat taky třeba nějaký beat?
2: Zkoušel jsem, jenže problém je, že moje technické dovednosti jsou někde na bodě komunismu, tudíž věřím na to, že bych měl dělat jenom tu jednu věc, kterou budu dělat na 100%, a to je rap a hudba celkově.
1: Máš okolo sebe nějaký lidi, kteří tvoří s tebou, nebo tvoříš sám?
2: Bývalo to tak, právě ta skupina Scarab Rap, to jsou moji otcové, ale zůstal jsem na to sám. V místku u nás ještě Psychorime, velký frajer, zatím dokázal nejvíc, ale všechno vlastně, co se týče mojej hudby, si řeším sám.
1: Jak to vlastně vypadá ve Frýdku místku teď s tou rapovou scénou? Je tam víc jmén, podporujou se nějak, nebo jak to tam vypadá?
2: U nás to úplně umřelo. Jo, tam se nepodpoří vlastně vůbec nikdo.
1: Co je vlastně pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, jo, to je dobrý, to mě baví?
2: Tak samozřejmě musí mě to bavit zvukově, což je 100 chutí 100 lidí, ale zvuk, bars, flow, skill, emoce a to osobní podání.
1: Ty máš na kontě už taky několik živých vystoupení, tak by mě zajímalo, jestli tě víc baví nebo naplňuje tvorba hudby ve studiu, nebo pak vlastně být na té stage a předávat tu hudbu lidem.
2: No je to tak 50 na 50. Já to miluju všechno, co k tomu patří, ale trošku možná více zábavnější je pro mě ty lidi zabavit a předat jim tu energii.
1: Na čem aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
2: No, měl jsem rozdělaný album a musel jsem ho z určitých důvodů pozastavit, ale na co se určitě můžeme těšit, tak to jsou různorodé singly.
1: A jdeš právě teď spíš formou nebo cestou singlů, než třeba nějakého uceleného projektu?
2: Určitě, myslím si, že na album ještě není správný čas a až ten čas přijde, tak to bude stát za to.
1: Spousta lidí mi tady taky říká, že teď už bohužel to není jenom o hudbě, ale musí se taky prezentovat různě na sociálních sítích a tak dále. Tak děláš tohle taky?
2: Nechci znít nějak naegovaně nebo jako namyšleně, ale myslím si, že co se týče hudby, tak tam jsem kompletní balíček, ale ta vizáž, ten svek, ta osobnost, tam to vázne, tam je třeba zapracovat a bude to top.
1: Rádio Spin, Jirka a taky Štefko, my jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
2: Bude to track, kdy 130 kilo flow, tak jsem se vlastně prezentoval i v Megu. Uh-huh. A je to prostě tučný náklad bars a je to trošku ego trip, upřímně, ale je to porce rapu.
1: Já myslím, že ego trip k rapu prostě patří. Tak jdeme rovnou na to?
2: Určitě. Yeah, yeah. Zdraví tě Štefko, Frýdek Místek reprezent. Zdravím všechny posluchy.

0: chápeš?
1: Tohle byl Štefko, host pořadu Československý underground na rádiu Spin. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
2: Tak v prvé řadě děkuju vám za možnost a pro posluchače čekuju Feedback Mistek Represent 130 kilo flow. Važte si muziky, pokud chceme posouvat dál. Nedělejme z ní pračku a hlavně uživejte život.
1: Hezká message na závěr, tak díky moc ještě jednou a já se budu těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Čau, čau.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer na rádiu.

0: Jirka a Rádio Pět.
1: Jo, úplně ho slyším, kámo. Peace.
2: Dobré ráno, Radio Spin. Ve tvých uších zdraví vás Krištof a Dominik.
1: Hej.
2: Dneska se podíváme, jak bylo ve světě.
1: Hej.
2: Co na to říkáš, Dome?
3: No, je to skvělý, ale mohlo by být líp.
2: No tak to je super, tak si pojďme pustit další písničko.
4: Bráško, hele, ten zněl úplně jak ty.
1: No to není pravda.
4: No to teda je pravda.
5: A prosím vás pěkně, já mám pro vás takový příběh. Já jel dneska ráno do práce tramvají sedmičkou, seděla tam prostě taková paní v tramvaji a strašně smrděla.
4: Já mám úplně takový flashback, jak kdybych prostě tady stál znova s Romanem, ty vole.
1: No, s Romanem tu nejsi.
6: Jo, what's up, hele, tak já jsem včera málo spal, ale připravoval jsem si to, jo, takže dneska tam bude hodně drum and bass, jo, nějaký old school a kusí jako večeríček na dnešek, jo, to bude dobrý. Ahoj, Spinneři.
1: Děvkom jako vyšitej. No a k tomu zbývá už jenom říct, čau, tady Maty, děkujeme za vaše parodie, kámo, bylo to jakoby dobrý, víš jak.
4: No a nebo třeba, Piky tady s tebou na letci doma s Krištofem zase zítra ráno.
1: Peace.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádi.

všichni dospělí. A tak s bráchou na koleji stírám rosu. A pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou. Včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.